0: Radio FM+.
1: Happy birthday. See, make a wish.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč. Chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: nevidím.
1: Nemůžeme rozsvítit?
2: Je to tajný.
1: Takže, pohrají jste?
0: Heneš, long story short, tady.
3: Brňák, Dian, jsem tu.
2: Hora, Yamaya, taky.
1: Dobrý.
0: Jdeme.
2: Jedu.
0: Hořák. Zapínám.
1: Krájím.
3: Šlehám. Sedím.
1: Strouhám.
2: Flambuju.
1: Hasím.
0: Slejvám.
3: Utírám.
0: Solím.
3: Pepřím.
1: Servíruju.
0: To bude legendární hostina.
3: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Zahradnictví Plzeň, Zahradnictví u Písaře, Plzni na Domažlické 181. Jsme pro vás otevřeli nový e-shop. Na www.formygarden.cz uvidíte, co máme skladem a za jaké ceny. Objednávku vám připravíme k odběru nebo pošleme. Zkuste nás.
1: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
2: Housebrand Café, per favore?
3: Sì, signora.
2: I v malém šálku lze dělat velké umění.
4: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: On air.
6: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásné páteční ráno, minuta po sedmé a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. Čínské chemičky zaplavují evropský trh levným zbožím, což ohrožuje místní výrobce, kteří kvůli vysokým nákladům na energie nedokážou konkurovat. Dovoz Číny se v posledních letech zdvojnásobil a evropský průmysl se potýká s největší krizí za poslední desetiletí. Experti varují, že bez ochranných opatření hrozí masivní propouštění a úplný zánik klíčových výrobních odvětví v Evropské unii. A pojďme také na sport a čeští hokejisté v Angelholmu šokovali suverénní Švédy a po precizním taktickém výkonu zvítězili 3-1. Svěřenci Radima Rulíka smazali domácí hvězdy z NHL skvělou defenzivou v čele s bezchybným Pavlátem, zatímco ofenzivu táhl dvougólový Michal Kovarčík. Národní tým tak v generálce na světový šampionát utnul dlouhou sérii porážek z Trekonora, vyslal soupeřům jasný vzkaz, takhle by to na blízícím se mistrovství světa šlo. A pojďme už prosím na zprávy z regionu.
9: Na Sušicku se dnes otevřou všechny poklady. Vyrazit můžeme na procházku, během které nahlédneme do běžně nepřístupných míst. Podívat se můžeme například do kostela svatého Mikuláše v Kašperských horách, do zámku v Mlázovech nebo na židovský hřbitov ve Velharticích. Víc na sušicko.cz.
10: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
8: Dnes čekáme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
11: Retro víkend.
12: Přátelé, kamarádi, s vámi Leona a Filip, startujeme retro víkend, který potrvá dneska, zítra i pozítří do 18 hodin. Tak volume doprava, protože tohle bude jedna pecka za druhou. Startujeme právě teď. Dobré ráno.

0: 90. let. Já jsem totiž takové dítě 90. a Fittipaldi, náš Filipek taky. Hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi. Retro víkend právě odstartoval z Eteru Hit Rádia, tak já doufám, že nás budete poslouchat v kuse non-stop až alespoň do nedělních 18 hodin, kdy vám budeme hrát nejlepší hity 90. let a společně budeme vzpomínat.
1: No, my jsme si tady už pro vás připravili pár témat, který věříme, že vás trošku zavedou do té minulosti, protože těch věcí spojených s retrem, tak je tolik, hodně, nejenom hudba.
0: My jsme se tady už pobavili mimo éter, zasmáli jsme se, zavzpomínali jsme, protože, přátelé, co byl největší frajerský předmět 90. let? Pište nám to na 777 937 777. Za mě to rozhodně bylo Tamagotchi.
1: Tamagotchi, ale je legenda.
0: Tamagotchi, tatarara, no? Tamagotchi. A nebo jojo, že jo? Walkman. Pogi. To byly frajeřiny.
1: Digitálky s kalkulačkou.
0: Nebo po Walkmanu Discman, že jo?
1: No, Discman, a my jsme pak ještě měli taky minidisk doma. To možná moc lidí nezná, ale to byl takový čtvercový malý CDčko v tom a to nahradilo vlastně Discman.
0: Diskety, ne?
1: Protože to bylo menší, že jo?
0: Ne, to byly už takový ty malý MP3, ne?
1: No, ty byly po Discmanu ještě. Takže to se dostáváme pořád jako do větší technologický.
0: Tak pojďme úplně bomby k těm začátkům. Největší frajerský předmět 90. let. Hledáme ho teď mezi vámi. Napište nám, co to podle vás bylo. Pojďme společně vzpomínat, udělat si takový to hezký ráno. Prostě tahle hudba je nejvíc, jo? Takže 777 937 777, co podle vás byl největší frajerský předmět 90. let. No a já posílám samozřejmě další skvělou muziku. Před námi je Lucie, Šťastný chlap, ale teď už Madonna a Frozen. Tak dobré retro ráno.

0: Lucie a šťastný chlap Retro Víkend v plném proudu odstartoval v 7 hodin ráno a potrvá až do nedělních 18. Vy nám mezi tím píšete zprávy, co jsme vám tady nahodili téma, abychom se společně vrátili do minulosti. Co byl největší frajerský předmět 90. let? Tak tady píše Jirka blikací boty. Nebo jako ty s tou blikací podrážkou.
1: No, u nich byl občas také problém, že oni jako časem přestali blikat, že? Když se přišlo, máme, já chci nový ty, přitom by tam stačila nějaká baterka jenom dát ze strany, ale to bylo frajerský hlavně večer.
0: Tak. No a nebo tady zase píše Tomáš, dneska nám píšou tady většinou chlapy po ránu. Pánové, vy nespíte. Ahoj, za mě to určitě byl takový ten laser.
1: Jo, ten tady mám taky, samozřejmě jsem pomohl si trochu s umělou inteligencí.
0: Svítit sousedům do okna.
1: Frajerský hlavně večer.
0: Tak. No a nebo tady zase píše Tomáš, dneska nám píšou tady většinou chlapy po ránu. Pánové, vy nespíte. Ahoj, za mě to určitě byl takový ten laser.
1: Jo, ten tady mám taky, samozřejmě jsem pomohl si trochu s umělou inteligencí.
0: Svítit sousedům do okna, že jo?
1: Svítit sousedům do okna a když to člověk vezme, nebylo to úplně.

0: pamatuješ na stavce, to no se jasně, na to našroubovala a dělala to obrázky.
1: Ano,
0: ještě.
1: Ano, ano. Pojďme vzpomínat dál. Největší frajerský předmět 90. let. Tamagotchi, jojo, pager, walkman, vytahovací anténa na mobilu, boty se svítící podrážkou, laser a spousty dalšího. Co to podle vás bylo u vás doma?
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Haló, jsme tu všichni.
8: Já nic nevidím.
7: Nemůžeme rozsvítit?
8: Je to tajný.
7: Takže, pohraj jste.
8: Heneš, long story short, tady.
7: Brňák, Dian,
8: jsem tu.
7: Hora,
8: Jamaja,
7: taky.
8: Dobrý.
7: Jdeme.
8: Jedu.
7: Hořák.
8: Zapínám.
7: Krájím.
8: Šlehám.
7: Sedím.
8: Strouhám.
7: Flambuju.
8: Hasím.
7: Slejvám.
8: Utírám.
7: Solím.
8: Pepřím.
7: Servíru.
8: To bude legendární hostina.
7: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
9: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
10: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
9: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
10: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
9: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
11: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak ho nem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
12: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firmanazážitky.cz.
15: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
16: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
17: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
18: Co?
17: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
18: Proto.
17: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
19: Na výlet?
17: Ano.
19: Jak?
17: Autem.
19: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
17: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
19: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
17: Olympia Plzeň.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Retro víkend na Hit Radio, 7 hodin 37 minut aktuální čas. Vy nám stále píšete spousty SMSek, za což tady s Filipem děkujeme. Ptali jsme se vás, jaká frajeřina v 90. letech byla u vás doma. Píše nám tady Lučka, dobré ráno, za mě byla frajeřina bezdrátové sluchátko u pevné linky. Naprosto souhlasím. To nebo záznamník, taky skvělá věc. A taťka měl dokonce databanku, takový ten diář na baterie. Hezký den, Lucka. Já si pamatuju, že jsem si jako malá s tím hrála, kradla jsem to mamce, ona to měla taky. A strašně mě na tom bavilo psát, že to byl takovej mini laptop vlastně, mini notebook, že jo.
1: No, dneska už těžko uvěřitelný, já se tak nechci jako zasním, jak to bezdrátový sluchátko vlastně změnilo celý ten svět. Si vem, že ti bylo, nevím, 12, 13, nějaká ta první láska, chtěla si prostě zavolat tamhle s Kubou, řeknu.
0: Ano.
1: Jo, a teď najednou, když jsi měla to drátový sluchátko, tak si nemohla nikam do soukromí, jo, ale s tím bezdrátovým telefonem si mohla prostě k sobě do pokojíčku jít a normálně volat, aniž by to slyšeli rodiče. To byla pecka.
0: A nebo naučit volaného, že jo?
1: To se taky volalo.
0: Martina, že to bylo úplně největší banger, takže přátelé, kamarádi, pište klidně dál, jaká frajeřina byla u vás doma v 90. letech a my pokračujeme v další skvělé muzice. Co třeba Robert Miles? Já se vracím zpátky do minulosti. To je neskutečný, co ta hudba s námi dokáže udělat. Skladba, která v 90. dokázala dvě věci. Uklidit lidi po diskotéce a zároveň uspat půlku republiky v autě cestou z Mejdanu. To je přesně tahle skladba Children.

A přesně tohle my milujeme. To jsou ty časy, kdy člověk přišel domů ve 4 ráno, sundal buffalo boty, nalil si džus z prášku a připadal si strašně dospěle. A jestli jste si někdy pustili Children do Walkmana a koukali z okna autobusu, jakože jste ve vlastním videoklipu, tak gratulace veliká, protože jste oficiálně dítě 90. A my v tomhle stylu budeme pokračovat, přátelé, i dál. Protože před námi je Cher, Michael Jackson. Kdo jste neviděl film, hned si zajděte, je to boží krásný, i slzička mi ukápla. No a dáme si trošku něco i z té rockové stránky, co třeba Guns N' Roses a jejich November Rain. Bože, jak já ten retro víkend miluju, buďte s námi!

0: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
1: Tady se vám blíží zpátečka a další.
2: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
3: Hit Radio.

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot, Itros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Krásný pátek, 8:02 a další zprávy, vítejte u nich. Den vítězství je v Česku státní svátek připomínající konec druhé světové války v Evropě v roce 1945. Na letošek připadá jeho 81. výročí. Navazuje na kapitulaci nacistického Německa, která vstoupila v platnost 8. května ve 23 hodin a 1 minutu středoevropského času. Na území tehdejšího Československa boje končily postupně. Zásadní roli sehrálo pražské povstání. Na osvobozování tehdejšího Československa se kromě Američanů a Sovětů podílela i rumunská armáda. Instagram zřejmě tento týden provedl čistku botů a falešných účtů. Z několika profilů tak zmizely miliony sledujících. Například z instagramového účtu Cristiana Ronalda zmizelo 8 milionů sledujících. U Justina Biebera a Taylor Swift kolem 5 milionů. Tento krok je pravděpodobně součástí širšího zásahu společnosti Meta proti botům, automatizované interakci a falešnému nárůstu publika na Instagramu. A pojďme také na fotbal. Fotbalisté portugalské Bragy v odvetě semifinále Evropské ligy prohráli 1-3 na půdě Freiburgu a přišli tak o jedno brankový náskok z prvního duelu. Nepomohlo ani několik výslovně špičkových zákroků českého golmana Lukáše Horníčka. Do finále v Istanbulu se podívá německý manšaft, jen se v boji o trofej utká 20. května s anglickou Aston Villou. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
9: V Mariánských Lázních je dnes velká sláva. Oficiálně totiž začíná letošní lázeňská sezóna a tak celé město ožije bohatým doprovodným programem. Chystá se tradiční průvod v historických kostýmech, slavnostní svěcení a otevírání minerálních pramenů, řemeslný jarmark a také hudební vystoupení.
10: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
8: Na co čekáváme oblačno až polojasno, ráno přechodně i zataženo, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude vyjasňovat. Dnešní maximální teploty odpoledne na 18 stupních Celsia.
11: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
12: Jedeme, nezastavujeme, retro víkend, nejlepší devadesátkové hity, my pokračujeme dál, hezké dobré ráno, přátelé, kamarádi, tohle budete milovat až do nedělních 18 hodin, buďte s námi.

0: Two Brothers on the Floor, Dreams Will Come Alive. Hezké dobré ráno. 8 hodin 13 minut retro víkend v plné parádě, už hodinku a 13 minut vám hrajeme ty nejlepší devadesátky. Taky jsme probrali, jaký byl největší frajerský předmět 90. let. Psali jste nám Tamagotchi, Jojo, Pager, Walkman, databanky a tak dále a tak dále. A my jsme teď tady s Filipem si tak jako zpívali takovou tou naší sváhelštinou, bych nazvala, takovou hatla patla fonetickou řečí a zpěvem. A tak nás napadlo, který hit 90. let, když ho slyšíte, jste si zpívali, ale vlastně úplně špatně, že tam třeba bylo, já nevím, how do you do, abyste z toho udělali how to you do. Prostě to, co jste slyšeli, jste zpívali takzvaně takový ten přepsaný text, třeba slyšíte písničku, tak si to napíšete, jak se to zhruba čte. Tak já jsem měla Underworld, kdy jsem se vyloženě fakt jako naposlouchala a znělo to asi jako takhle. Říkám, jo, budu to zpívat špatně, tak jak jsem to tenkrát slyšela. Hey boy, that boy, lifting an angel boy, in the doorway boy, she's got a lifting boy, she's got a uni boy, and evil's boy, and crying a living lamb boy. Prostě, já si to pamatuju fakt do dneška, protože jsem se to učila jako básničku. A nebo to byly Eiffel 65, takový ty modrý příšery, a tam jsem zpívala I'm blue, I will die, I will die, and I will die, I will die. A taky si to pamatuju do dneška. A bylo to naprosto skvělý a měla jsem pocit, že jsem ředitelka celého vesmíru. Co to bylo u tebe?
1: Je toho hodně, a teď jsem si vzpomněl třeba na S Club 7, jo? To byla taková ta písnička.
0: A jak to znělo
1: a
0: u tebe?
1: A já jsem měl jako Don't stop, never give up, what you come and free, chin up, what you can, as you have got the baby, I got to you. Jo, a taky jsem zpíval, tam je Back to you, asi já jsem zpíval, baby, I got to you.
0: Jasně.
1: Takže úplně špatně, vlastně doteď nevím, jak je to správně, ale myslím si, že možná to doteď děláte i u těch nových písniček.
0: Ano.
1: Já běžně.
0: Tak nám napište, jaký hity to byly u vás, nebo víte co, klidně nám nahrajte hlasovku na 777-937-777. Budeme strašně rádi, když nám pošlete hlasovou zprávu. Ať si to vlastně takhle z Eteru Hitrádia můžeme pustit. Filipe, hoď tam ještě něco jsi takhle jako zpíval.
1: Jo, to bych musel už hodně zazpomínat.
0: Tak vzpomínej, ještě tak nám určitě něco dáš a fakt nám pošlete vaši sváhelštinu jakýhokoliv hitu z 90. let. A my pokračujeme tady s Roxette a taky bude Bruce Springsteen. Hezké ráno. A těšíme se na ty nahrávky, jo? Na ty vaše svahelštiny.

0: Legenda všech legend Bruce Springsteen rozhodně nemůže chybět a jeho Human Touch. Podle toho, co nám píšete, vám Retro Weekend dělá neskutečnou radost. My jsme za to rádi, děkujeme moc. Píše nám tady Tomáš. Ahoj Leonko, miluju tyhle hity, probouzí to ve mně nostalgii na moje pubertální léta. Jo, jo, jsem taky dítě devadesátek, nezajdem na kávu. Hele, asi nezajdem, to by se nelíbilo mému chlapovi ani Filipovi.
1: Jo, ani mě,
0: ale třeba, nevím, někdy si můžeme tady zavolat z Eteru Hitrádia třeba. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi Jason Donovan, Tina Turner a nebo, jestli se chcete po ránu fakt probrat, tak tohle to zaručeně udělá za vás. Snap! Za 3 minutky! Letí za vámi, přímo k vám domů, nebo možná i pod deku.
2: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku, nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně 3 ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Profi voda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.

0: i na www.levnězčiny.cz.
1: Zahradnictví Plzeň. Zahradnictví u Písaře. V Plzni na Domažlické 181. Je pro vás plné nádherných rostlin za loňské nebo ještě nižší ceny. Nezdražili jsme. Jsme odborníci. U nás vám poradíme. Těšíme se na vás.

0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tanečky pecka z 90. let, my pokračujeme. Ptali jsme se vás, jaký song z 90. jste si zpívali takovou tou vaší svahelštinou. Přišlo nám opravdu spousty zpráv. Třeba tady Martina napsala, že to byly Spice Girls a Wannabe. Dokonce nám tady napsala, já to přečtu tak, jak to je. Ahoj Leonko, já jsem to zpívala takhle. Yo, send you what you want, what you really, really want. Sami what you want, what you really, really want. Ha, ha, ha, really, really, really want. Say gazet I. Martinko, miluju tě, děkuji za tuhle zprávu. Taky nám tady píše Monika, dobré ráno, právě jsem slyšeli debatu o tom, jak špatně slyšíme texty anglických písní. Nemusíme chodit daleko, stačí totiž i české písně. Když někdo slyší místo, s tou modlitbičkou dojdeš vždycky nejdál, ze starců na chmelu, a já tam slyším s modrou tyčkou dojdeš vždycky nejdál. Co dodat? Zdraví vás Monika s rodinou, mějte prima den.
1: Je pravda, že já už několikrát na Google jsem si hledal, což je vlastně je za slovo v nějaký písničce, jo. Já vím, že to byla nějaká písnička od kapely Krištof.
0: Aha.
1: A teď nevím, ale už co to bylo, no. To je jedno. Z nějaký písničky a nemohl jsem prostě přijít na to, pouštěl jsem si to dokola, co to je, tak jsem to našel na Google, no. Každopádně ty skladby ze zahraničí, tak to je taková klasika. Mě jenom mrzí, že posluchači nepošlou opravdu nějakou tu hlasovku, teď je to anonymní, že jo?
0: Tak nám pošlete něco naspívanýho vaší svahelštinou na 777-937-777 a já vám za chvilku posílám partu sourozenců. Já milovala toho bubeníka z kapely Hanson. Jmenoval se Zack, nebo jmenuje se Zack. Asi ho miluji ještě do dneška. Měla jsem ho dokonce vedle postele na zdi nalepenýho a každou noc jsem mu dávala takovou pusinku. Já ho fakt milovala.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90.

0: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
1: Leháro Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leháro.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Na výlet?
4: Ano.
3: Jak?
4: Autem.
3: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
4: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
3: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
4: Olympia Plzeň.cz.
5: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
6: Krásný pátek, je přesně 9 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. V Česku je už 200 tisíc domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v nové novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v Poslanecké sněmovně na první čtení. Drtivá většina Čechů se považuje za vlastence. V aktuálním průzkumu agentury Median se tak označilo 91% dotázaných. Současně se více než polovina občanů přiklání k názoru, že obranu vlasti mají zajistit profesionální vojáci a armáda. Zatímco podle zhruba třetiny respondentů je morální povinností každého občana aktivně se zapojit do obrany své země. A pojďme také na sport. Historicky poprvé do finále konferenční ligy postoupili hráči Crystal Palace a Rayo Vallecano. Anglický nováček soutěže si účast vybojoval druhým vítězstvím nad Šachtarem Doněck. Tentokrát je porazil doma 2-1. Španělský celek zopakoval výhru 1-0 z minulého týdne i ve Francii a o titul se celky utkají 27. května v německém Lipsku. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Letiště v Klatovech si připomíná 90 let od svého otevření. Na sobotu si pro veřejnost nachystalo bohatý program, který začne v 9. Chybět nebudou komentované prohlídky, seskoky parašutistů, akrobatická vystoupení letounů nebo expozice předmětů z výbavy pilotů, kteří bojovali za druhé světové války.
8: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
6: Dnes čekáme oblačno až polojasno, přehánky se můžou vyskytnout jen výjimečně, no a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední teploty mezi 15 až 18 stupni Celsia.
9: Retro víkend.

17, to byly časy. Walkman na opasku, sluchátka, pěnovky, v kapse pár korun na pedro a člověk měl pocit, že prostě rozumí životu. A největší drama, když se kazeta zamotala přesně u oblíbené písničky. Retro víkend v plném proudu, my pokračujeme, nezastavujeme, píšete nám spousty zpráv, my za to děkujeme. Před námi je totiž hudební interpret, kterého já osobně miluju, strašně ráda si zpívám i píseň, která bude následovat, a je to Tears in Heaven od Erika Clapna. Je to přesně takový ten song, kvůli kterému v devadesátkách půlka lidí zírala z okna autobusu a hrála si v hlavě na hlavní postavu romantického filmu.

0: Stand by me for the cues. Stand by me. Oh, stand by me. Taky si zpíváte tenhle náš playlist Retro Weekend až do nedělních 18 hodin. Odstartoval dnes v 7 hodin ráno, taky bude trvat zítra a v neděli, takže doufám, že budete mít všichni dobrou náladu. Za chviličku si dáme jeden z nejznámějších boybandů 90. let. Filipe, měl jsi oblíbený nějaký boyband, no, když jsi chlap?
1: Právě tenhle ten, co nám bude hrát.
0: Ne, Backstreet Boys.
1: Backstreet Boys samozřejmě v dnešní době může někdo namítat a tak to seš trochu zděnštělej, ne, když Backstreet Boys, ale ne. Já mám spojený hodně i s mojima narozeninovýma oslavama, vlastně ještě donedávna.
0: Ano.
1: Jsem jednu z jejich písniček zpíval vždycky u kamaráda na zahradě v bazénu, trošku jako podnapilej.
0: Teď podnapilej nejseš, jakou jsi zpíval, zkus tam hodit kousek.
1: I want it that way, you want my fire.
0: Ty myslíš tohle? Tak zpívej, pojď.
1: Tell me why in... Ale a teď zpívám ty slova, co neexistují.
0: No, pojď.
1: Tell me why I never wanna hear say... Já to vždycky víc rozjedu, ale tady se stydím trochu, že jo?
0: Ale to je skvělý náhodou, protože tahle hudba těch 90. let nás prostě vrací zpátky do minulosti. To byl Filip Backstreet Boys
1: děkuju.
0: My si samozřejmě ty pravý Backstreety dáme za moment z Eteru Hit Rádia, ale bude to tahle pecka. Jo. Já ti vypínám ten mikrofon. Už jsem ho vypla, přátelé. Každopádně Backstreet Boys, taky Manic Street a nebo Gentour. Tohle všechno za moment, buďte s námi. Hezké dopolko.
2: V Kik najdete vše pro prostřední stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: CZ.
1: Haló, jsme tu všichni.
2: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
1: Je to tajný.
3: Takže, ohraj jste?
2: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
1: Hora, Yamaya, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
2: Jedu. Hořák. Zapínám. Krájím.
3: Šlehám.
2: Sedím.
3: Strouhám.
2: Flambuju.
3: Hasím.
2: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
3: Servíruju.
2: To bude legendární hostina.
5: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
6: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot, Itros Discotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
7: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
8: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
9: Drž mi kabelku.
8: OK, to jsem nečekala.
7: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
12: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Backstreet Preachers. I tohle vám hrajeme v rámci Retro Víkendu. S vámi Lea, taky Filip, a my jsme na vás nezapomněli. I když je pátek, tak my tady pro někoho z vás máme oblíbenou narozeninovou ruletu. To znamená, že volejte právě teď na 800 937 937, pokud máte ve svém okolí někoho, kdo má, měl nebo bude mít narozeniny, tak my vám k tomu dáme i nezapomenutelný zážitek a taky song, který si vyberete. Tak volejte právě teď.

0: Žentour, všechno bude fajn. Ano, ono už je všechno fajn, že jste tady s námi a že pro někoho z vás budeme roztáčet takovou retro narozeninovou ruletu. Takže přátelé, kamarádi, volejte 800 937 937. A nás zajímá s Filipem, koho pak máme na telefonu. Halo, halo, kdo je tam? Halo, halo. Ale musíte s námi mluvit. Osobo. Aha, tak osoba nám to položila.
1: Tak vyhrávám já.
0: Ty nemáš nárok. Tak bereme někoho dalšího, volejte 800 937 937. Volat můžete právě teď, tak pokus číslo 2. Hezké dopoledne.
2: Oho, hezké dopoledne. Tady Marta, zdravím.
0: Kdo?
2: Marta.
0: Marta, Martičko, co děláme takhle v pátek dopoledne?
2: No, teď si jdu právě mít semínka.
0: A jdeme sázet. Co budeme sázet?
2: No, zatím kopr, pazelku a takový ty jenom blínky.
0: Tak to je krásný plán. Odkud voláte, Martičko?
2: Ústí nad Orlicí.
0: Ústí nad Orlicí. A jaké tam máte počasí? Tady u nás v Praze, odkud právě teď vysíláme, je obloha zatažená.
2: No, tady taky, ale máme velký stichu, takže vyhlížíme dál, protože je to.
0: Poprosím, Martičko, dejte si telefon na ucho, ať to nemáte nahlas, protože vás potom špatně slyšíme.
2: Ano, tak. Je to lepší?
0: Tak, je to určitě lepší. Kdo má ve vašem okolí narozeniny?
2: No, měla jsem já.
0: No, tak to je krásný. A kdy?
2: No, 28. dubna.
0: 28. dubna. Na věk se neptáme, protože jste určitě stále svěží a mladá. To je teprv číslo, které začíná ten život. Správným směrem. No tak jo, tak budeme roztáčet pro vás. Jdeme na pravidla, Martičko. My vám zahrajeme 3 hudební retro ukázky. Budou to retro hity, které ovládaly hudební žebříčky v datum vašich narozenin 28. dubna v 90. letech. Budou to prostě skvělí hudební interpreti a na vás bude jednu z těch hudebních ukázek si pro sebe vybrat. A tu vám potom tady s Filipem z Eteru Hitrádia pošleme a něco vám hezkého i popřejeme.
2: Děkuji.
0: No tak jdeme na to?
2: Jdeme na to.
0: Tak roztáčíme právě teď. Legendární Mr. President a jejich Coco Jumbo. Nesmrtelný hit 90. let. Chceme nebo jdeme dál?
2: Jdeme dál.
0: Dobře, roztáčíme kolo po druhé. Celebration, velká oslava kapely Fun Factory, která opět ovládala žebříčky hudební hitparád v 90. letech.
2: Tak zkusíme do třetice, to
0: všechno. Dobře, do třetice, všeho dobré. Na scénu přichází Dr. Alban a It's My Life.
2: Jo, pohodě.
0: Dobře, necháme, to už bychom stejně museli nechat, je to třetí ukázka, ale má to hezký text, It's My Life, to je můj život, vy jste měla narozeniny a my vám právě teď z Eteru Hitrádia s Filipem posíláme spousty pozdravů, hlavně přáníčko, ať jste stále zdravá, tak sympatická, jako zníte po telefonu. Jste skvělá, že jste se takhle dovolala. Vy jste dojatá.
2: No, mě strašně buší srdce, ale fakt strašně, já to úplně
0: cítím. Martičko, já bych vás objala.
2: Jo, děkuju, já toho to miluju.
0: Tak já vás obývám teď takhle na dálku. My se tady s Filipem teď roztahujeme takhle velikánské obětí a posílávám, posíláváme, ano, posíláme ho za vámi.
2: Proto cítím, děkuju.
0: No tak to jsme rádi. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě máme tady partnera naší narozeninové rulety a to je firma na zážitky, která tady pro vás má nádherný zážitek. A nemusíte být na něj sama, můžete vyrazit s někým od vás z rodiny nebo s kamarádkou, s kýmkoliv si budete přát. Uděláte si výlet. Zámek Zbiroch, prohlídka s gastronomickým zážitkem.
2: Úžasný.
0: No, já si myslím, že úplně ideální na nějaký skvělý letní výlet nebo jarní výlet, kdykoliv budete mít volno. Takže jestli znáte třeba někoho, kdo má rád kouzlo historie a stejně tak si rád dopřává staročeské delikatesy, tak tenhle určitě zážitek je pro vás a váš doprovod.
2: Děkuju.
0: No my děkujeme, že jste zavolala a gratulujeme. Vydržte nám ještě na telefonu, ať taky víme, kam ten voucher poslat. No a samozřejmě doktora Albana a jeho It's My Life posíláme teď za vámi. Mějte se krásně, Martičko.
2: Taky, zdravím.
0: Naslyšenou. Takhle jednoduchý to je. A přátelé, víte co? Já mám dneska dobrou náladu, díky téhle skvělé muzice. Tak my jsme se rozhodli tady s Filipem, že narozeninová ruleta bude dneska ještě jedna pro někoho z vás. Teď už It's My Life a Doktor Alban. Jsme Hit Radio.

Retrovíkend. Na Hit Radio FM+.

I takovouhle nádheru vám tady z éteru Hitrádia hrajeme. Každopádně pokračujeme dál, protože před námi je nesmrtelná a legendární Aqua. My známe jejich hity jako Barbie Girl, My Oh My, nebo Cartoon Heroes a tak dále, ale Dr. Jones. Já si normálně vybavuju i v hudební hitparádě ESO, což byla nesmrtelná hudební show s Terezou Pergnerovou a její Čágovelo šílenci, tak si pamatuju úplně i ten videoklip. Takže přátelé, na tohle si počkejte, protože nebude jenom tohle, ale spousty dalších skvělých devadesátkových hitů.

0: Májové dny v online shop CZ.
1: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.

0: plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi leháro.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
3: Cemix fasáda, trvalá paráda.
2: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat.
4: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Krásný pátek, 3:50 a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Napětí mezi Hradem a vládou roste. Prezident Pavel a premiér Babiš se nedohodli, kdo v červenci zastoupí Česko na summitu NATO v Ankaře. Zatímco Babiš chce prezidentovu účast omezit kvůli sporům o obranné závazky, Petr Pavel na cestě trvá a mluví o bránění v ústavních pravomocích. Kompetenční žalobu sice hlava státu zatím nepodá, spor o vedení české delegace však zůstává i po dnešní schůzce nevyřešen. Šok o slovenských pump. Ceny benzínu i nafty vyletěly na maxima z roku 2022 a v rámci střední Evropy jsou aktuálně úplně nejvyšší. Právě včerejškem ale Slovensko ruší kontroverzní dvojí ceny pro cizince i veškerá zbývající omezení u čerpacích stanic. I přes tento citelný zásah do peněženek řidičů však pohonné hmoty u sousedů zůstávají stále mírně pod celounijním průměrem samozřejmě. Pojďme také radši na sport, ten mi jde lépe, šok v Madridu, kabina Realu Madrid se změnila v arénu, kde se do sebe drsně pustili Fede Valverde a Aurelion Tchouameni. Uruguajská hvězda skončila s tržnou ranou na hlavě v nemocnici a kvůli otřesu mozku ji čeká minimálně 10denní pauza. Vedení Realu okamžitě svolalo krizovou schůzku a s oběma aktéry zahájilo disciplinární řízení. Skandál navíc vybuchl v nejhorší možnou chvíli, jen 2 dny před klíčovým El Clásikem proti Barceloně. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
7: Na Sušicku se dnes otevřou všechny poklady. Vyrazit můžeme na procházku, během které nahlédneme do běžně nepřístupných míst. Podívat se můžeme například do kostela svatého Mikuláše v Kašperských horách, do zámku v Mlázovech nebo na židovský hřbitov ve Velharticích. Víc na sušicko.cz.
8: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a JQ a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
6: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, přehánky se vyskytnou jen výjimečně a večer se bude postupně vyjasňovat. Co se týče teplot maxima, a to ty odpolední, se zastaví na 18 stupních Celsia.
5: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Retro Weekend.
9: Dobré dopoledne, pokračujeme, nezastavujeme, 6:50, retro víkend v plném proudu, až do nedělních 18 hodin s vámi Lea a Filip, teď už taky Nick Cayman a nebo Celine Dion, tak co? Pokračujeme, jdeme na to.

Celine Dion, Because You Loved Me. A já, přátelé, pro někoho z vás bych měla dva lupeny na Celine Dion show. Když nám teď hrála v éteru Hit Rádia, tak vlastně mě to napadlo během té písničky, protože shodou okolností moje maličkost, vy víte, že zpívám, že se věnuji gospelu, tak jsem vlastně přijala účinkování v divadle Hibernie v takové Celine Dion show, kde jsme ještě s Míšou Noskovou, Péťou Peterovou, máme za sebou široký ansábl hudební, lítáme tam ve vzduchu, nádherné projekce a tak podobně. A 29. května hrajeme další představení, která jsou skoro téměř vyprodaná. Co je tam asi posledních pár vstupenek a já jsem se rozhodla, že bych někomu z vás dvě vstupenky strašně ráda věnovala. Takže pokud chcete, tak napište na 777-937-777. Chci na Leu, třeba, nebo chci na Celine, chci na Leu, je to úplně jedno. A já vyberu někoho z vás a prostě jen tak vám dám dvě krásná místa na to představení 29. května od 19 hodin v divadle Hibernia, Celine Dion show s mojí maličkostí. Takže pište na 777-937-777, kdo by rád přišel, já vás strašně ráda uvidím, dělám to vlastně takhle před každým představením a jsem strašně ráda, že někomu z vás takhle můžu udělat radost. A my pokračujeme dál, protože, jak říká a zpívá Freddie Mercury, show must go on. I tahle věc v Celine Dion zazní. Máme tam vždycky hosta, s kterým zpíváme tuhle tu píseň. Potom tam budeme zpívat také s dalším hostem další známou píseň. Prostě nenechte si to ujít, jo? Takže pište a já se těším, komu udělám radost.

0: Janet Jackson, Hoops Now. Kdo jste neviděl film o Michaelovi, rozhodně zajděte. Její bratr, neskutečný král všech králů a film opravdu nádherný. Retro víkend až do nedělních 18 hodin. Buďte s námi, pátek, sobota, neděle. Dobrá nálada se bude šířit éterem Hit Rádia přímo k vám. Já jsem vám vyhlásila takovou rychlou soutěž, abyste psali, kdo z vás by šel na Celine Dion show, tak těch SMSek, ty brďo, nám se tady zbláznil normálně telefon a počítač. Tak já slibuju, že po půl jedenácté vyberu někoho z vás a dám příležitost ještě vám, kdo ovládáte sociální sítě a máte třeba Instagram, tak mi tam napište na Lea Giongiosi, chci na Celine a vyberu někoho z vás ještě tam, kdo dostane dvě VIP vstupenky, kde se s náma potkáte, vyfotíte, dáme si nějaký ten drink a budete mít skvělá místa, takže možná s nějakým i tím občerstvením. Takže můj Instagram Lea Giongiosi, napište chci na Celine a stejně tak za chvilku vyhlásím někoho z vás v éteru, kdo nám napsal SMSku. Do té doby Elton John nebo Pet Shop Boys.
1: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku, nebo jim na...
0: Kdo nám napsal SMSku? Do té doby Elton John nebo Pet Shop Boys.
1: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku, nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říká?

0: signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Zahradnictví Plzeň. Zahradnictví u Písaře v Plzni na Domažlické 181 je pro vás plné nádherných rostlin za skvělé ceny. U nás ráno neprodáváme šroubky, v poledne rohlíky a večer jabloně. My jsme zahradníci a rozumíme tomu, co děláme. Poradíme vám a těšíme se na vás.
4: Na výlet?
5: Ano.
4: Jak?
5: Autem.
4: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
5: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem?
6: Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
4: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
6: Olympia Plzeň.cz.
7: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
8: Zase lítáš v oblacích?
9: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
8: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí!
9: Právě teď je na Allegri let balónem v akci jen za 3380 korun.
8: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
9: Více o akci na
11: firmanazážitky.cz.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
14: Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
15: Čau, Viktoriáni. V nadstavbové části Šance ligy se v sobotu utkáme doma se Slovanem Liberec. Partnerem utkání je společnost Viveka. Boje o evropské poháry pokračují. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. V sobotu od 16 hodin. Viktoria Liberec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Elton John, Circle of Life, i tohle vám hrajeme v rámci retro víkendu. Stále probíhá soutěž o lístky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost. Můžete psát, chci na Celine, na můj Instagram, Lea Giongil, si za chvilku vyberu někoho z vás a stejně tak i z vás, kteří jste napsali SMSku. Ale do té doby si připomeneme, jaký seriál vás donutil v 90. letech běžet domů. Jestli schválně, Filipe, poznáš, který to byl u mě podle této znělky.
1: A už to poznám a necháme to rozehrát chvíli.
0: No co to bylo?
1: No Beverly Hills 920.
0: Ano, a nebo schválně, jestli poznáš ty i naši posluchači, která znělka je z tohoto seriálu. Nebo z jakého seriálu je tato znělka?
1: Bobby, utíkej!
0: J.R. Ewing!
1: Jedem!
0: A teď?
1: A teď. A jedem.
0: Teď. Tak co to je?
1: Legendární Dallas.
0: Ano, a co teprve třeba tohle?
1: Horská dráha, jo?
0: Ano.
1: U oceánu.
0: Připravit se a jedeme.
1: JT, Carol, Karen.
0: A
1: je to krok za krokem, samozřejmě legendární seriál, do dneška běží v televizi.
0: Dobře, a nebo třeba někteří naši posluchači utíkali k tomuto seriálu? No?
1: Michi.
0: Pamelo.
1: CJ, už běžím. Tak to byla pecka. No, pobřežní hlídka samozřejmě s Davidem Hasselhoffem, který si pak měl i pěveckou kariéru, že jo, ale moc mu to nešlo.
0: Hele, a pamatuješ, i vy, přátelé, na jednu z nejoblíbenějších telenovel byla celá v zeleném.
1: José Armando.
0: Ano, Esmeralda. A schválně, hele, úplně poslední seriál, který mě teďko napad a byl teda nesmrtelný a my jsme ho milovali v těch devadesátkách, začínal touhle znělkou. Je právě tolik hodin, kolik je a vaše nejoblíbenější televizní stanice Píp vysílá právě.
1: Tak to ale já opravdu nevím.
0: Merlo's Place.
1: Tak na to jsem nekoukal.
0: Ježiši Kriste, na jeden z mých nejoblíbenějších seriálů. No a úplně poslední věc mě teď napadlo tohle, protože já jsem měla i oblíbenou takovou znělku z jedné videohry. Jestli to poznáte, jo?
1: No ježišmarja. To, kdo nehrál, přátelé, tak se chyťte za hlavu.
0: Nesmrtelný Super Mario. Pokračujeme dál, posíláme další skvělou muziku. Buďte s námi. Retro víkend v plném proudu. Ano!

0: Tak jestli někoho něco roztancuje, tak je to právě tenhle skvělý song, který doznívá z éteru Hit Rádia, protože to je prostě nejvíc nesmrtelný song 90. let. Pokaždé, když ho slyším, tak máme chuť tančit, zpívat, prostě mít takový ten tanec v dešti, jak se říká, takže tohle a mnohem více muziky až do nedělních 18 hodin. A hlavně je důležité zmínit, že víkend bude s novým Hit Rádiem 90. Vy už jste to někteří zaregistrovali, protože 90. tam hrajou nejlepší hity 90. let. Budou tady i legendy českého éteru. Ivo Aláč, Michal Klein, Markéta Rachmanová. Já si dám sobotu a neděli volníčko. Hezky pěkně zasloužené, odjedu si odpočívat někam, dám si takový ten relax. Ale dneska jsme tu s Filipem chtěli být s vámi, protože retro víkend a retro muzika a devadesátky prostě jsou nesmrtelný. Za chviličku Michael Jackson, Sheryl Crow a nebo Snow. To je taky pecka, tak buďte s námi.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.

No Informer. I tohle vám hrajeme. Retro víkend v plném proudu. Těch zpráv od vás neskutečně velké množství, jak se vám retro víkend líbí, a toho hrajeme teprve 3,5 hodinky od 7 hodiny raní a končit bude až o 18. hodině v neděli. Tudíž celý víkend si s námi užijete s Hitrádiem 90, kde tyhle legendární songy můžete poslouchat non-stop. Každopádně, přátelé, já bych chtěla vyhlásit teda vítěze o vstupenky na Celine Dion show, kde hraje moje maličkost při té příležitosti, když jsme hráli před chvilkou z éteru Celine Dion, tak někomu z vás, kdo jste napsal SMSku na 777-937-777, věnuji dvě vstupenky. Těch zpráv přišlo opravdu strašně moc, tak jsem se rozhodla, že vyberu dva z vás, aby se dostalo aspoň na někoho takhle, protože ten počet je opravdu obrovský. Omlouvám se, na koho si nedostane, ale věřte mi, že ještě do 29. někomu z vás ráda ještě nějaký ten lístek nebo vstupenku dám. Takže Vláďa Tománek, pokud právě teď poslouchá, napsal: dobrý den, moc rád bych navštívil vaše představení v Hibernii, které je tematicky spojeno s mou velmi oblíbenou zpěvačkou Celine Dion. Písničky jako Power of Love nebo já neumím francouzsky, jo, protože tu písničku zrovna, kterou napsal, tam zpívá Míša Nosková, tak jsou součástí mého oblíbeného seznamu na Spotify Vláďa Tománek. Tak Vláďo, pokud právě teď slyšíte váš vzkaz, tak vy dostáváte dvě vstupenky. Já vám ještě napíšu. A potom tady máme posluchačku Janičku, která napsala: dobrý den, poslouchám od rána. Díky moc za devadesátky. Moje mládí, jsem ročník 1977 a při té příležitosti slyším výzvu na lístky do divadla na Celine Dion show. Moc ráda bych s manželem jela, takže pokud budu ta vyvolená, budu nadšená a vděčná. Mějte hezký den, Jana. Janičko, gratulace i vám, také vám za chvilku napíšu. Omlouvám se, na koho se skrz SMSky, které jste posílali na číslo Hitrádia, nedostalo. Věřím, že někdo z vás bude mít štěstí třeba příště nebo při jiné příležitosti. Každopádně na mém Instagramu Lea Giongiosi, když napíšete chci na Celine, tam ta soutěž ještě běží, tam se mrknu po 11. hodině a vyhlásím na Instagramu ještě někoho z vás. Teď už Michael Jackson a Heal the World. A zajděte si do kina, protože ten film je nádherný.

0: Plzně.
1: Západočeská metropole opět má svoji zpívající fontánu. Je v sadovém okruhu před Měšťanskou besedou. Vodní prvek prošel kompletní rekonstrukcí a teď kolem jdoucím nabízí jedinečný zážitek. Víc radní Eliška Bartáková.
2: Zpívající fontána, zvaná tedy Fontána Korzo, opět naváže na kdysi dávnou tradici a začne znovu hrát, také do toho i večer svítit. Zároveň tryskající voda bude v rytmu, takže nám se podařila jedna věc, do veřejného prostoru dostat kulturní zážitek a tomu jedinému našemu velmi oblíbenému skladateli, a to je Bedřichu Smetanovi.
1: Já ještě doplním, že v Plzni zní známé i méně známé melodie českého skladatele Bedřicha Smetany, který ve městě pobýval a jehož socha se nachází nedaleko fontány.
0: Aktuality z Plzně najdete i na našem webu hitradio.fm+.cz.
3: I'm Ariana Grande.
4: It's Hozier.
0: On air.
3: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
5: Krásný pátek, minuta po 11. a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Více než polovina poplatku za pobyt v protialkoholních záchytných stanicích v Česku podle jejich zástupců zůstává neuhrazena. Některé dokonce evidují kolem 70% neuhrazených pobytů. Vymáhání je potom obtížné. Téměř nulová vymahatelnost je třeba u bezdomovců, cizinců ze zemí mimo Evropskou unii nebo lidí s trvalým pobytem na úřadech. Česká země čelí kritickému nedostatku vláhy. V klíčových jarních měsících spadlo jen 50% obvyklého úhrnu srážek, což vyvolává krizi zejména na jihu Moravy. Břeclavsko se připravuje na krizový režim a omezení nakládání s pitnou vodou. Alarmující stav hlásí nejen povrchová vrstva půdy, ale i hydrologické měření v korytech toku, která jsou na svých minimech. A pojďme také na kurty. Tenistka Linda Nosková porazila na antukovém turnaji v Římě Anastázii Zacharovovou z Ruska 6-4 a 6-1 a postoupila do třetího kola. Z pětice českých hráček ale dnes uspěla jako jediná. Kateřina Siniaková nevyužila proti Rusce Aně Kalinské 9 matchbolů a prohrála 6-4, 6-7 a 5-7. Vypadly i 24. nasazená Marie Bousková, Tereza Valentová a Barbora Krejčíková.
1: V Mariánských Lázních je dnes velká sláva. Oficiálně totiž začíná letošní lázeňská sezóna a tak celé město ožije bohatým doprovodným programem. Chystá se tradiční průvod v historických kostýmech, slavnostní svěcení a otevírání minerálních pramenů, řemeslný jarmark a také hudební vystoupení.
0: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
5: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle se vyskytnou také přehánky a večer se bude vyjasňovat. Dnešní odpolední maxima se zastaví na 18 stupních Celsia.
0: Retro víkend.
6: Takhle Guru Josh anebo New Kids on the Block. Tak tohle a ještě mnohem více muziky bude v následujících vteřinách. Tak díky, že posloucháte 11 hodin 4 minutky k tomu aktuální čas. Nezastavujeme, jedeme v plném proudu. Víkend.

0: New Kids on the Block tonight. I tohle vám hrajeme. 11 hodin, 11 minutek, něco hezkého si přejte v přítomném okamžiku a ono se vám to splní. Říká se to, fakt? Bez ohledu na to, jestli je nějaké retro nebo neretro. Každopádně jedeme dál, protože jsem se rozhodla, že teď budeme hrát hity na přání k vaření. Tak jak jste zvyklí, abyste o to nepřišli, tak mi napište třeba, co byste rádi slyšeli z Eteru Hit Rádia, anebo víte co? Pojďte mi rovnou zavolat. Zavysíláte si se mnou. 800 937 937, volejte právě teď. Společně zavzpomínáme na 90. léta, zahrajeme vaši oblíbený píseň z 90. A taky můžete skrz Ether Hit Rádia někoho právě teď pozdravit a popřát mu krásný prodloužený víkend, volno. Takže 800 937 937, volejte právě teď a taky mě třeba zajímá, jaký byl váš první mobilní telefon, přátelé. Tak koho máme na telefonu? Halo, halo.
1: Dobrý den,
0: kdo tam? Boudo Budko.
1: Petr.
0: Peťo, co děláme takhle do polko?
1: Teď jsme přijeli ze sběru minerálu a jdeme domů se na obydlat.
0: A koho tam máš ještě u sebe?
1: Přítelkyni,
0: tak zdravíme, jak se jmenuje?
1: Dea.
0: To je krásné jméno. Moc mě těší, tak zdravím ještě jednou. Každopádně prozraďte mi, jaký byl třeba váš první mobilní telefon, který jste vůbec dostali?
1: Já měl asi Alcatela nějak.
0: Že jo? Jasně. A přítelkyně?
2: Motorola.
0: Tak já jsem měla takovou tu první Nokia, kde byla taková ta hra, ten had, jestli si vzpomínáte, pamatujete.
1: Ten snad byl v každém telefonu, ten had.
0: Že jo, ten byl úplně nesmrtelný. Každopádně, co vám zahraju za nějakou hezkou píseň, na kterou rádi společně vzpomínáte?
1: No, jako já, jestli bych si mohl přát, tak Depešáky.
0: Depešáky, jasně. A kterou od nich? Já už si to tady hledám.
1: Já nevím, Enjoy the Silence.
0: Enjoy the Silence, dobře. A pro koho to bude?
1: No pro všechny posluchače, co dneska v svátku poslouchají rádio.
0: No tak jo. A co budete dělat ještě dneska?
1: No, zítra jedeme prodávat na Blešáky právě minerály.
0: Miluju Blešák, miluju.
1: Takže budeme chystat krabičky, prodat nějaké krystalky.
0: To je hezký. No tak to máte krásný plán, takže Depešáky posílám teď za vámi. Mějte se krásně, užijte si zítra Blešák a hlavně užívejte si sami sebe. Ahoj!
1: Tak užijte. Děkujeme. Ahoj. Ahoj.

0: Cyndi Lauper rozhodně nemůže chybět, ale kdo taky nemůže chybět, je přeci legendární Whitney Houston. Tohle bude za moment, napsala si o ní Martina. Ahoj Leonko, my dneska budeme grilovat. Prosím, zahraj nám jakoukoliv píseň, takovou tu pomalejší, zamilovanou od Whitney Houston. Vždycky, když ji slyším, tak si vybavím film Osobní strážce, svoji lásku, kterou mám vedle sebe už 32 let a taky mám ráda vaše Hit Radio a tebe, protože seš takové pozitivní sluníčko. Ty snad nemáš nikdy ani špatnou náladu, Leonko. Moc rádi vás posloucháme, měj se krásně. To je tak hezká zpráva. Není nic víc než taková ta zpětná vazba od vás, našich posluchačů, takže děkuju krásně a věřte mi, že i já mám svoje špatné dny. Vždycky to tady se mnou prožívá třeba Filda nebo moji přátelé, rodina. Každý máme takový ten den blbec, jak se říká. Ale já je pravda, že do práce chodím sem strašně ráda, protože člověk tady na chvilku, na těch pár hodin zapomene na to, co ho trápí a podobně. A to jenom díky vám, takže děkujeme za vás, naše posluchače. A samozřejmě Whitney Houston bude a taky doplní Savage Garden a spousty dalších skvělých hudebních interpretů.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
9: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
10: Drž mi kabelku.
9: OK, to jsem nečekala.
8: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
11: Hausbrand Café, per favore.
12: Sí, signora.
11: I v malém šálku lze dělat velké umění.
13: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
14: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Lístky na hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa,
15: Harley,
16: Tomáš Klus,
15: Sindel X
16: a pozor, poslední levné lístky.

0: Vysočané, vyhlašujeme železnou neděli.
1: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
2: Sudovi šrot, republice ocel.
3: Pozor! Václav Suda, kovový šrot. Plzeň, Křimice a Nýřany. www.sudasrot.cz

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Let's get rocket Def Leppard. I tohle hrajeme pro rokový fanoušky v rámci našeho retro víkendu. A to mi tak píše moje mamka a říká, hele Pupek, takhle mi říkávali, když jsem byla malá. Pupek, ano, nesmějte se, každý měl nějakou přezdívku. A napsala mi SMSku na Messenger, tak tahle píseň byla pro tátu a teď ještě něco pro mě. Protože naši jsou zrovna ještě s mým synem na cestě za prababičkou, za známýma a tak na Šluknovský výběžek, takže posíláme velké pozdravy, šťastnou cestu taky všem řidičům. No a mami, jak se říká, já vím, rodiče musím poslouchat, tak ty jsi taky něco přála a vzhledem k tomu, že teď hrajeme hity na přání, k vaření, jak já říkám, pro naše posluchače, kteří se napsali o Makarenu, tak slibuju, že ta bude. A nebo Lucie, Lenka Dusilová a Sen, tak to taky bude. No a ty jsi chtěla tohle, viď? Moje maminka milovnice Guns N' Roses. Knockin' on Heaven's Door. Tak mami, za dvě minutky pro tebe, jo? Tak a doufám, že mám nadlouho splněno a uděláte mi konečně nějaký dobrý oběd, protože mám strašný hlad, až se vrátíte, jo? Jsme Hit Radio, hezké dopoledne.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
3: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve zbrusunovém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz

0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Ay. Zakázkové trulářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Na výlet?
5: Ano.
4: Jak?
5: Autem.
4: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
5: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
4: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
5: Olympia Plzeň.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hi, I'm Lenny Kravitz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: Krásný pátek, jsou tu další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Přilepšit si k chudému studentskému životu se rozhodla čtveřice mladých hoků z Třebíčska. Dva středoškoláci společně s kamarádem navštěvujícím teprve základní školu a ještě jedním kumpánem se rozhodli výhodně prodávat naftu. Bohužel pohonné hmoty získávaly krádežemi zejména z odstavených bagrů a nákladňáků. Celkem takto skupina ukradla kolem 3000 litrů nafty. Tu kluci rozprodávali za výrazně nižší ceny, peníze si rozdělili a použili pro svou potřebu. Celková škoda ovšem výrazně narostla právě poškozením nádrží. Policisté ji tak vyčíslili na 300 tisíc korun. V Česku je už 200 tisíc domácích baterií, ale kvůli neplatičům a krachům firem chybí peníze na jejich recyklaci. Dosavadní dobrovolnost sběru selhala, proto Ministerstvo životního prostředí v novele zavádí povinné zapojení prodejců do kolektivního systému. Zákon, který má vnést do likvidace baterií jasný řád, nyní čeká v poslanecké sněmovně na první čtení. Philadelphia podlehla ve druhém kole playoff NHL doma Caroline 1-4. Flyers v sérii prohrávají už 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací části všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
14: Letiště v Klatovech si připomíná 90 let od svého otevření. Na sobotu si pro veřejnost nachystalo bohatý program, který začne v 9. Chybět nebudou komentované prohlídky, seskoky parašutistů, akrobatická vystoupení letounů nebo expozice předmětů z výbavy pilotů, kteří bojovali za druhé světové války.
15: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
13: Dnes očekáváme oblačno až zataženo, výjimečně se můžou vyskytnout i přeháňky a večer bude oblačnosti ubývat. Co se týče odpoledních teplot, ty budou v závislosti na území mezi 14 až 18 stupni Celsia.
16: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,

neskutečně nádherná věc. Mariah Carey, I'll Be There. Mimo jiné tohle naspívali Jackson 5. Doporučuji kouknout na film Michael Jackson, je to nádherný. I slzička ukápla. Každopádně my pokračujeme dál. Retro víkend v plném proudu, nejlepší hity 90. let. Já nevím, jak to máte vy, ale já jsem prostě dítě 90. a budu, i když mi bude 50, 60, 70, 80, i když budu tam nahoře někde, furt budu dítě 90. let, protože ta hudba je prostě neskutečná. A mě tak napadlo, jaký byl váš první, ale úplně faktem první mobilní telefon. Napište mi to na 777-937-777. U mě to byl, prosím vás, Alcatel. Takový modrej byl, prostě jednořádkovej, SMSky na jednu větu, ale měla jsem Alcatel a pak jsem, myslím, jako druhý mobilní telefon měla Philips, který uměl takový ty smajlíky. Myslím, že to byl snad první telefon se smajlíkama. Tak když jsem se ptala Filipa, protože ten už musel frčet, zase šel něco komentovat, že není tady s námi, ale to vůbec nevadí. Tak on měl Nokia 5110, tam byl takovej ten had, že jo, ta hra, anebo měl Ericssona, ty byly taky takový ty svítící s tou anténou dlouhou, jestli vzpomínáte. Tak mi napište, co jste jako první mobilní telefon měli vy, co jste vlastnili, co vám dělalo radost. 777-937-777 a já posílám další skvělou kapelu, která vlastně hraje až do dnešního dne. Oasis, Wonderwall, i ty jsem milovala. Jo. Vzpomínám. Klidně si pište dál, nebo mi pište dál, já vám budu posílat další skvělou muziku, protože nás čeká i boyband NSYNC. Tak buďte s námi.

0: Kdo by neznal NSYNC v čele s Justinem Timberlakem?
1: Taky jste je měli vyletený v pokojíčku někde na zdi?
0: Já jo. Pokračujeme dál, vrátíme se k tématu telefony. Jaký byl váš první mobilní 90-kový mobil, protože to nebyl telefon, to byla posilovna a status symbol v jednom. Kdo měl třeba Nokia s anténou, tak byl král sídliště, o tom žádná. A pamatujete ty SMSky, ty se prostě psaly tak pomalu, že než člověk odepsal OK, tak váš vztah byl asi skoro u konce. Každopádně SMSek od vás nám přišlo obrovské množství. Píše nám tady Ivča. Ahoj Lonko, měla jsem Nokia 3310 nebo tak nějak, byla modrá, těžká, průhledná, svítící anténa. Taky nám tady píše Silva z Prahy. Ahoj, můj první mobil byl šedý Alcatel v roce 2001. Další posluchačka Lenka, zdraví, můj první telefon byl oranžový Alcatel s antenkou. Lenka, lidi, ten jsem měla taky. Píše Wendy, Nokia 3310, velká pecka, tenkrát stála ano 10 000 a v roce 2000 mi bylo pouhých 22 let. Další posluchač Láďa, ahoj, můj první mobil, který jsem dostal od rodičů, když jsem byl na vojně, byl Philips Diga. Philips vím, ale ten Diga, nevím asi, jak vypadal, podívám se. Další SMSky od vás. Motorola, ježiš, dokonce nám přišla i fotka od Standy z Ostravy. Ahoj Leonko, já měl Motorola Amio, mohla bys zahrát Bon Jovi? Určitě tady zazní Bon Jovi, slibuju. A normálně nám posluchač poslal i fotku toho mobilního telefonu. To je naprosto skvělý, takže děkuju. Další posluchačka tady píše, nebo posluchač Radek z Litvínova, Siemens C25 a spousty dalších SMSek. Děkuju za to, že s námi společně vzpomínáte na ty vaše první mobilní telefony v rámci retro víkendu. Za chviličku Offspring, Robin Cook a nebo Enya.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Izomat stavebniny. Stavíš barák rodinný. Izomat stavebniny. A chceš stihnout termíny. Izomat stavebniny.
4: Široký sortiment. Vyškolený personál. 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
5: První probuzení na moři?
6: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Depak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Under Armour makes you better.
11: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
12: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
13: Hit Radio.
12: A pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.

0: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

I takovouhle krásnou melancholickou klasiku vám v rámci našeho retro víkendu hrajeme. Tak hezké odpoledne, Lea Děnděš je stále s vámi, 4 minutky po půl jedné. A my samozřejmě, přátelé, kamarádi, pokračujeme dál. Retro víkend v plné parádě, začali jsme dneska v 7 hodin ráno a prosím vás, je teprve pátek, není sobota ani neděle, to máte před sebou, takže pro většinu z vás volný, prodloužený víkend, pro nás pracující je to takový odpočinkový, protože retro víkend my milujeme, vy ho zbožňujete, v tom vám budeme hrát až dál do zítřejších, pozítřejších, až nedělních 18 hodin, tak rozhodně u toho buďte s námi, postaráme se vám o playlist, já se s vámi pro dnešní den loučím, užívejte si skvělýho dne, volna, relax, pohodička a hlavně skvělé muziky. Team nebo Beloved, M People a taky teď tahle skvělá pecka. Pamatujete? Nádherná romantická klasika. Mějte se krásně, ahoj!

0: CZ.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Haló, jsme tu všichni.
3: Já nic nevidím.
2: Nemůžeme rozsvítit?
3: Ne, je to tajný.
2: Takže, pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
2: Brňák, Diam, jsem tu.
3: Hora, Jamaja, taky.
2: Dobrý.
3: Jdeme.
2: Jedu.
3: Hořák, zapínám,
2: krájím,
3: šlehám,
2: sedím,
3: strouhám,
2: flambuju,
3: hasím, slejvám, utírám, solím, pepřím,
2: servíruju.
3: To bude legendární hostina.
4: Lemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
5: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
6: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
5: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
6: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
5: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
7: Na výlet?
8: Ano.
7: Jak?
8: Autem.
7: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
8: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
7: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
8: Olympiaplzeň.cz.
9: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním chvilku před 13. hodinou Bára Škrybová. Mějte krásné páteční odpoledne. A je velká šance, že ho opravdu krásný máte, protože na silnicích je to aktuálně klidný. Nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu ani komplikaci, tak šťastnou cestu i nadále a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Autocentrum Davokár je teď i v Plzni. Přijďte objevit novou úroveň výběru vozů. Stovky prověřených aut, výhodné financování a služby, které vám ušetří čas i starosti. Nová pobočka Plzeň Černice. Autocentrum Davokár. Váš spolehlivý partner na cestách.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
6: Je 13 hodin, krátké zprávy a David Račák. Na Hradě k dohodě o summitu NATO v Ankaře mezi prezidentem a premiérem nedošlo. Premiér Babiš dál míní, že by Pavel neměl být její součástí. Prezident se ale summitu zúčastnit plánuje. Argumentuje tím, že zastupování země navenek je jeho ústavní pravomoc. Mnoho budoucích prvňáčků není na školu dostatečně připravených, často nevydrží dlouho sedět u stolu, snadno ztrácejí pozornost a rychle se unaví. Jak taková situace v praxi vypadá, popisuje fyzioterapeutka Iva Bílková.
7: Máli se psaním problémy a všelijak se při něm kroutí v ruce, trupu i ramenu. Je to neurologicky podmíněný doprovodný pohyb, pevně spjat s celkovou biomechanikou a posturou dítěte. Nemá proto význam, aby rodiče nebo učitelé děti v tomto ohledu napomínali.
6: Dítěti to totiž pomáhá v lepší práci a koncentraci. Předák sudetských Němců Bernd Posselt podcenil reakci, kterou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj si Posselt rovněž nenašel v iniciativě Meeting Brno správného partnera. No a hokejisté Philadelphia podlehli ve druhém kole playoff NHL doma Caroline 1-4 a v sérii prohrávají 0-3 a jedna porážka je dělí od vyřazení. Daniel Vladař inkasoval 4x ze 30 střel. Hurricanes vyhráli v letošní vyřazovací fázi všech 7 utkání a mají na dosah postup do finále východní konference.
8: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Přehoupli jsme se do odpoledne a to má podle předpovědi ubývat oblačnosti, takže velká paráda. Teploty v maximech na 18 stupních Celsia a to vlastně taky vůbec není špatný.
9: Další fantastický retro víkend

0: Weekend.
1: Retro Weekend.
2: A je to tady zase, celý víkend pojedou ty největší retroflahky. Odbyla 13. hodina, Leu střídá Bára Škrybová. Já jsem tak ráda, že tady s váma můžu bejt. Jedeme spolu až do 18. a začínáme Madonou. Hezkou sobotu.

Like That. To jsou pravidelní účastníci Retro Weekendu Hit Radio FM+. Bez nich by to nešlo. Díky, že jste s námi. Retro Weekend tady jede už od 8 od rána. A mě zajímá, co ve vás vyvolávají tyhle úžasné písničky. Jaký vzpomínky? Já jsem od rána ladila Leu a byla jsem už v myšlenkách. Zpátky v pokojíčku, v dětském, se ségrou, kde jsme si pouštěli Magič a nahrávali jsme písničky z rádia. Taky jsem si vzpomněla na přebíračku, jo? Ty provázky spojený, jak se specificky zamotali mezi prsty a ten druhej naproti chytnul křížky a zase přebíral k sobě. Boží. No a vzpomněla jsem si na tohle tak moc, až jsem měla tendenci vám natočit storíčko. Jak to motám? Indiánskou členku konkrétně motám. Tak se můžete vyjádřit u toho storíčka u nás v anketě na Hit Radio FM+, jestli si ještě pamatujete tuhle přebíračku. No a spousta dalšího tenhle retro víkend v nás vyvolává. Pojďte mi o tom napsat, nebo samozřejmě namluvit hlasovku, to je úplně jedno, co si vyberete. WhatsApp 720 870 237, a já se strašně těším a hlavně vám přeju, ať se pořád usmíváte, protože přesně tohle ten náš retro víkend umí vyvolat. Jak ty vzpomínky, tak ale právě s tím spjatý i úsměvy na tvářích. Já se tady řechtám, jak kobyla úplně. Tak užívejte pátek, užívejte prodloužený víkend a čekám na vás na WhatsAppu. Lenny Kravitz, Fly Away, další retro pecka, no to je prostě boží. Díky, že tady můžu být s váma a díky, že vy jste se mnou a mějte krásný pátek.

0: Přesně jak jsme slyšeli, Every Single Heartbeat, nádherná věc, je 19 minut po 13. hodině, s vámi Bára Škrybová na Hit Radio FM+. Jedeme retro víkend, a to až do neděle do 18. hodiny. A píšete mi na WhatsApp 720 870 237. Co ve vás tenhle retro víkend vyvolává za vzpomínky? Kam vás v hlavě vrátil? Ahoj, u mě retro víkend rovná se okamžitě léto u babičky na chalupě. Rádio hrálo v kuchyni od rána do večera a já čekala, až začne moje oblíbená písnička, abych si ji mohla nahrát na kazetu. Samozřejmě vždycky do toho promluvil moderátor Hanka. Hani, promiň, i když jsem to teda nebyla já, tak za všechny moderátory, promiň. Je to přesně ten nešvar, který štval úplně všechny, včetně nás, a teď to děláme taky. Petr píše, retro víkend ve mně vyvolává strašnou pohodu. Připomíná mi to dobu, kdy jsme řešili fakt jen to, jestli budeme venku do 8 nebo do 9. Ah, je to tak. A Renata ještě. Převíračka, guma, C-čka, tamagoči, bravíčko, tetovačky, úplně jste mi dneska rozjeli nostalgii na maximum. Renčo, ale ty mě taky touhle zprávou. A je vidět, že vás to fakt baví, protože těch zpráv tady mám strašně. Já se tím nějak proderu, budeme spolu vzpomínat, nebojte se nic. Buďte s náma, užívejte, za chvíli další várka retro songu a nechte se překvapit, jaký to budou. Laďte. Bára Škrybová až do 18. s vámi, hezký pátek.
1: Housebrand Café, per favore.
2: Sí, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
5: Zahradnictví Plzeň, pro vás máme skvělou službu. Jmenuje se Zahrada své pomocí. Vy dáte svaly, my dáme know-how. Podrobnosti na www.plzeň-zahradnictví.cz. Mít novou zahradu je s námi tak snadné. Zkuste to.
6: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
7: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
8: Drž mi kabelku.
7: OK, to jsem nečekala.
6: Olympia Plzeň. Místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
9: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
10: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
11: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
12: Hit Radio FM+.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Užíváte Retro víkend na Hit Radio FM Plus, je přesně 13:31. Já jsem Bára Škrybová, jsem tady s váma a jsem za to strašně ráda. Je pátek, před námi je prodloužený víkend. Možná přemýšlíte, kam vyrazit za relaxem. Takže je to vlastně úplně jednoduchý. Jo. Dneškem se totiž v Plzni otevírá starý dobrý Leháro. A od letoška je

V jedinečném prostoru obklopeném přírodou, blízko zastávky tramvají 1 a 4 pod Záhorskem. A to v ulici Lochotínská, tady jenom kousek od centra města Plzně. Kompletní program a info o Leháru najdete na www.leharofest.cz. Obecně tam můžete vyrazit za pohodou, za posezením, za něčím dobrým, za muzikou samozřejmě a dokonce i fandit českým hokejistům na mistrovství světa v ledním hokeji. A to i při horším počasí, protože mají pro vás velký komfortní stan. Na Hit Radio FM Plus teď jede retro víkend a ten si žádá i hru o vstupenky na pořádnou retro kapelu. Zítra v Leháru totiž vystoupí Abraxas, legenda, obrovská legenda naší hudební scény. V čele se Slávkem Jandou a oni jsou tady s námi už nějaký ten pátek, ale kolik let tady přesně s náma jsou, to já vám teď neřeknu, protože to je otázka, na kterou se vás teď ptám. Kolik let jsou tady s námi Abraxas? Hledejte na netu a pište mi to přes náš WhatsApp 720 870 237 a ten, kdo z vás bude první, tak tomu dám 4 lístky na ten zítřejší koncert, tak pište. A já vám teď pouštím Romančárnu. Tohle jsou Roxeťáci. It must have been love. A je to tak krásný. Užívejte retro víkend, díky, že jste s námi.

0: Fox, to je boží. Retro Weekend na Hitrádiu FM Plus jede jako blázen. Já mám tady na WhatsAppu od vás spoustu vzpomínek, které ve vás vyvoláváme. Dostaneme se k ním příští hodinu. Teď si přečteme tuhle zprávu. Ahoj Báro, jedeme autem na výlet a jsme úplně hotoví. Museli jsme zastavit na nákup a vůbec se nám nechtělo vylézt z auta, abychom nezmeškali nějakou písničku. Retro Weekend letos parádní. Ahoj Verča, to je boží, Veru. Já jsem minulej Retro Weekend cestovala vlakem a měla jsem teda taky pořád sluchátka, musím říct. A schválně jsem nekoukala do playlistu, protože k němu mám přístup, ale nechala jsem se překvapit každou písničkou. Takže rada možná pro vás, co chcete nonstop poslouchat Retro Weekend a nechcete sedět pořád v autě, přece jenom je to nepohodlný, tak přes aplikace Radia.cz si nás pustíte přes internet velmi pohodlně. Když kouknete k nám na web www.hitradiofm+.cz, tak tam se taky přes tlačítko play velmi snadno dostanete. Tak hezký prodloužený víkend a buďte s námi retro.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa,
6: Mirá,
7: Rybičky,
6: Migové.
7: Jdeme na Hrady.
6: 8 hradů,
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa,
6: Harley,
7: Tomáš Klus,
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 giga dat gratis a opakovaně.
9: Nové vydání magazínu Reportér.
10: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
9: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
10: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
9: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
10: A spousta dalšího čtení.
11: Čau, Viktoriáni. V nadstavbové části Šance ligy se v sobotu utkáme doma se Slovanem Liberec. Partnerem utkání je společnost Viveka. Boje o evropské poháry pokračují. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. V sobotu od 16 hodin. Viktoria Liberec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.

0: Mr. Big to be with you, být s tebou. No my jsme rádi s vámi a jsme rádi, že vy jste s námi. A buďte i nadále, máme tady na Hit Radio FM plus Retro Weekend. Teď se mrkneme na dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, za obcí Babylon, směr Horšovský Týn, došlo k nehodě třech aut, na místě jsou i složky IZS a je to tady zcela uzavřeno. Tak jezděte opatrně, prosím, a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
3: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
4: Music is like a heartbeat.
3: Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
5: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
6: Je 14 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci opozice uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Vláda dlouhodobě odmítá v české delegaci Pavla, ten však nadále zamýšlí se summitu zúčastnit. Jarní slunečné počasí probudilo zmije k životu. Ty jsou letos nadměrně aktivní. Lesní turisté by proto měli být obezřetní. Ne jednoho už tento had uštknul. Jak se jeden ze zraněných s incidentem vypořádal, prozradí mluvčí klatovské nemocnice Jiří Kokoška.
7: Muž byl od záchranky přijat v odpoledních hodinách, ale vzhledem k vynikajícímu stavu bylo ošetřeno pouze zranění. Muž byl následně odsledován a večer i na jeho přání byl propuštěn. Nebyla nutná ani hospitalizace, ani podání antiséra.
6: Při uštknutí se doporučuje postižené místo znehybnit a nezaškrcovat, ránu nerozřezávat ani nevysávat. Pachatelé zajali rukojmí při přepadení pobočky banky Volksbank ve městě Sinzig ve spolkové zemi Porýní Falc. Na místě zasahuje velký počet bezpečnostních složek, píše agentura DPA s odvoláním na policii. Jedním z rukojmích je podle policie řidič vozidla, které převáželo peníze. No a portugalský kanonýr Cristiano Ronaldo pomohl fotbalistům An-Nassru jedním gólem k vítězství 4-2 nad Al-Shababem. V saudské lize už nastřílel 100 branek, celkem má v kariéře na kontě 971 zásahů.
8: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a JQ a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Páteční odpoledne máme oblačné, ale jak bude postupovat to odpoledne, tak přece jenom by se měla oblačnost začít aspoň trochu protrhávat. Teploměry v maximech na 19 stupních Celsia, na horách je to 15.
9: Retro víkend.
10: Retro víkend.
0: Tak co byste si přáli zahrát, třeba Culture Beat, Mr. Wayne nebo Vanessa Paradis? No mám to tady, za pár vteřin si pustíme a potom další a další pecky. Retro víkend jede do 18. s vámi Bára Škrybová. Krásný pátek!

Vima Baby, Vanessa Paradis, taky totální ikona. Dali jsme si ji na Hitrádiu FM Plus v rámci retro víkendu, který tady jede jako blázen a pojede až do nedělní 18. hodiny. Víkend máme prodloužený, tak určitě vyrazte někam ven. Hitrádiu FM Plus a Plzeňský kraj se vám snaží ty vaše prochajdy po venku zpříjemnit. A to tak, že vám umisťujeme na krásná místa fotopointy. Taková velká dřevěná srdce, která jsou zároveň i lavičkou. A když v nich posedíte, pokocháte se zároveň i krásným výhledem. Protože ty místa vybíráme vždycky takový, kde za to ten výhled opravdu stojí. Fotopointy už máme tři. Jeden v Klenčí pod Čerchovem na výhledech u pomníku Jindřicha Šimona Bára, druhý v Doubravici u Nečtin a třetí v Mladém Smolivci. No ony ty srdce vlastně Plzeňského kraje už jsou čtyři. To čtvrtý je v Žinkovech, už se o něm i psalo, někdo z vás už jste tam i byl, ale v úterý 19. května proběhne zase slavnostní symbolické otevření. Přítomný bude opět hejtman Plzeňského kraje pan Kamal Farhan a taky Hitrádio FM Plus samo sebou. Tak se přijďte mrknout, vyfotit se, nazdílet fotku na vaše sociální sítě, označit Hitrádio FM Plus a bude to zase moc hezký. No a my teď jdeme pokračovat v retro víkendu. Tohle je Chris Rea, The Road to Hell, a on má tak strašně dlouhou předehru, 44 vteřin. Já jí celou vymlouvat nebudu, to bychom přišli o půlku písničky. Rovnou vám to dám na hlas a užijte si to celý. Hezký pátek a potažmo i prodloužený víkend.

0: To je romantika right here waiting for you. 14.21 s vámi Hit Radio FM Plus, Retro Weekend, stále jede jako blázen. Tahle písnička tu samozřejmě znáte i od Lunetiku, že jo? Předělali na doteky a to tenkrát bylo teda úplně něco. Když se na to vzpomenu, tak mi to bere srdce. Píšete mi na náš WhatsApp 728 70 237, co ve vás Retro Weekend vyvolává. A mám tady zprávu. Ve mně retro s vámi vyvolává bezstarostné dětství. Nic neřešit. Diskotéky, návštěvy s příbuznými a legrace s nimi, volnost, pohoda. Ráda se vracím v čase zpátky a právě trávím prodloužené volno v místě mého dětství. A k tomu vaše rádio. Děkuji všem ze srdce za to, Hanka. Hani, my děkujeme ze srdce za tuhle zprávu, to je krásný. Další zpráva. Já si vždycky vzpomenu na první diskotéky. Lesklý kalhoty, modrý stíny a písničky puštěný z věže doma v pokojíčku a pocit, že jsme strašně dospělí. Ahoj, Alena. A ještě třpytky, Ali, si zapomněla. Já mám starší segru a vždycky jsem jí všechno vykradla, chudák. A měla takovou tubičku s modrýma třpytkama v gelu. A tak krásně to vonělo, tu vůni tu mám jako doteď v hlavě. A já, když jsem šla na dětskou diskotéku, segra už chodila na velkou, ale já na dětskou, tak jsem si namazala ty třpytky na oči, na vlasy, vlastně úplně všude, kde to šlo, jako jo. A hlavně teda, když se šlo na didžinu, tak jsme museli mít bílý oblečení, pamatujete si to, vždycky bílý, aby jsme svítili, no to bylo boží. Vzpomínáme na Hit Radio FM Plus dál, jedeme dál taky v Retro Víkendu. Za chvilku třeba Red Hot Chili Peppers Scar Tissue, jako to je klasika a ta do toho Retro Víkendu taky patří. A nebo Master Boy, no buďte s náma, mějte krásný pátek.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
5: No proto.
4: Čumáčku. Takže, když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
6: Na výlet?
7: Ano.
6: Jak?
7: Autem.
6: Kde ho vezmeme? Jaké? Kde? Za kolik? Jak to zaplatíme?
7: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
6: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
7: Olympiaplzeň.cz.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
10: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
11: Hit Radio FM Plus.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

95, kolik vám bylo? Mně bylo 8, nebo možná spíš 7 vlastně, kecám, já jsem zahřijová. No úžasný, Masterboy, Land of Dreaming, další úžasná nostalgie, kterou jsme si dali na Hit Radio FM Plus v rámci retro víkendu. Když jsme tak retro, jo, tak pojďme za našimi prarodiči. Já jsem vždycky na babičku zvonila, ona bydlela v paneláku ve třetím patře, když jsem byla venku a volala jsem, babi, hoď mi něco dobrýho, a babi mi hodila vždycky sušenku. Jo, babičky a dědečkové, píšou vám zprávy? A jsou ty zprávy třeba vtipný, nebo nějak kuriózní, nebo prostě jenom milý a hezký? Dejte nám o nich vědět přes náš web www.hitradiofm+.cz. Díky spolupráci s Tesco Mobile totiž můžete touhle SMS-kou vyhrát mobily pro celou rodinu, takže celkem 4. To je hlavní výhra, kterou bude losovat Jirka Plnář už přesně za týden v pátek 15. května. A snídaní šampionů pro vás má navíc ještě i denní výhru, a to surikarty. Tak si ty zprávy od vašich prarodičů nenechte pro sebe a pojďte se o ně podělit. Můžete jim pak třeba dát za to i novej mobil. No a jdeme zase dál. Pokračuje retro víkend a ten samozřejmě může být i v rámci pomalejch fláků. Takže my se jdeme zasnít. Tohle jsou Pretenders, I'll Stand By You.

0: Pojďme si říct, že i ten náš český rybníček to v těch 90. rozjížděl neuvěřitelně. Vanastovky, Andělé, krása, kterou jsme si dali na Hitrádiu FM+. Píšete nám, jak se užíváte retro víkend, to je tak super. Věřte, že i my si ho s vámi užíváme. Naše posluchačka Hanka píše: skoro tu slzy nostalgii, jedete bomby. Hani, upřímně, já už jsem taky měla párkrát na mále. Užíváme si to společně, jak říkala Lea dopoledne, my sice pracujeme, ale s tím retro víkendem je to vlastně úplně jiný. Má to celý úplně jiný grády a je to prostě boží, protože většina z nás jsme ty devadesátkový děti, takže to je prostě naše. Kdo jste v práci, laďte, laďte, ono vám to taky uteče. Tenhle retro víkend je navíc výjimečný, protože je teprve pátek a už jedeme, takže celkem 3 dny pofrčíme v rytmu retra. Až do neděle do 18. hodiny a do té 15. si teď spolu dáme třeba Hanovej, bez nich by to nešlo, že jo? A nebo Saša. Lonely. Abyste se necítili lonely vy, tak buďte si Rádiem FM+. Bára Škrybová přeje krásný pátek a za chvilku ten Saša bude celý, nebojte nic.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
2: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
3: Sudovi šrot, republice ocel.
4: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
5: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
6: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
5: Klimatizace co topí?
6: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
5: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
7: Jak doopravdy žijí ženy, které na OnlyFans vydělávají miliony díky provokativnímu obsahu? Nabízejí svým fanouškům jen formu úniku nebo jim nahrazují i blízkost a vztahy? A co na jejich práci říkají partneři, rodina či nejbližší okolí? Režisérka Barbora Chalupová sleduje v dokumentu Virtuální přítelkyně tři ženy, které hledají bohatství, svobodu i rychle nabitou slávu. Unikátní dokument přináší vůbec první filmové nahlédnutí za oponu celosvětového fenoménu OnlyFans. Dokument Virtuální přítelkyně už nyní na OnePlay.
8: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Tohle má grády, úžasný, zase trošku něco jiného. White Town, Your Woman na Hit Radio FM+. Krásný páteční odpoledne, za minutu od 2:15 hodina, před námi zprávy, počasí a doprava. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně jsme zase bez nehod, mám radost. Udržte si to tam za těmi volanty co nejdéle. Poslouchejte Retro Víkend a šťastnou cestu. A kdyby náhodou něco, já doufám teda, že nic, tak ale vaše dopravní info, když tak pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz. Profi voda, s tou se
2: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
4: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. Tři stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauny a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
5: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš se budou častěji scházet ke koordinaci zahraniční politiky. Chtějí předejít rozdílným názorům na veřejnosti a v médiích. Zároveň dál není vůle scházet se v širším formátu 4 ústavních činitelů. Řekl to Pavel po setkání s Babišem. Rekonstrukce pražského Masarykova nádraží pokračuje. Doteď se pracovalo hlavně na výstavbě nových nástupišť. Co se tam teď děje, prozradí mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
6: Nyní se pozornost zaměří na původní část nádraží. Dělníci začnou s přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Už během několika dní odstraní i koleje a nástupiště u Hybernské ulice. Vznikne tak prostor pro archeologický průzkum pozůstatků pražského opevnění.
5: Vlaky z Kladna a Kralu nad Vltavou budou od června do závěru roku končit na novém nádraží v Bubnech. Britští lejbristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Volby mnozí označují za referendum o dvouletém působení premiéra Starmera. Neúspěch může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. No a čeští vodní slalomáři mají před sebou dva klíčové víkendy, během kterých budou usilovat o místa v reprezentaci pro nadcházející sezónu. Mezi kajakáři se pojede o jedno volné místo, protože Jakub Krejčí a Jiří Prskavec mají díky medailím z mistrovství světa reprezentaci předem zajištěnou.
7: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: Dnešek už doklepeme převážně oblačně, s večerem a hlavně v noci se oblačnost ale protrhá. Čekáme dokonce i jasno nebo polojasno. Kdo jste někde pod stanem, tak hlavně pořádně oblíc, protože teploty budou jen kolem 7 stupňů Celzia v noci a nebo dokonce někde i jenom 3 stupně Celzia. Ale pršet by nemělo a to je pozitivní.
1: Retro víkend. Retro víkend.
0: A Bára Škrybová s vámi. Pamatujete na klip, kde byly 4 holky, jeli v autě a my jsme si říkali pěkný. No a pak jsme zjistili, že v tom autě jede jenom jedna. Alanis Morissette. Song se jmenoval Ironic a my si ho teď dáme.

Tak Urban Cookie Collective, prosím vás. Ladíte Retro Weekend Hit Radio FM+, který je tady pro vás až do neděle do 18. hodiny. Díky, že jste na našich frekvencích, ale mrkněte se i k nám na sociální sítě, na Instagram. Tam totiž ještě až do neděle večer probíhá soutěž o týdenní pobyt v hotelu Thermal v Karlových Varech. To vám musím prostě připomenout, protože to je taková pecka, že by fakt byla škoda, kdybyste si to nechali ujít. Takže koukněte k nám na Instagram Hit Radio FM+, na soutěžní video. Je tam v tom videu moje maličkost a moje děti. Jsme v termálu a ukazujeme vám ve videu, jak je to tam parádní. A nejenom ten termál, ale celkově i Vary. My jsme vyletěli, užívali jsme si to a chtěli jsme vám právě tak vlastně hlavně předat info o tom, že Karlovy Vary jsou naprosto uchvatný a že jsou nádherný. A když si k tomu výletění ve Varech pořídíte navíc i region card, my jsme ji měli, tak máte drtivou většinu vstupu na památky a na kulturní místa v rámci té karty a to dokonce třeba i jízdu lanovkou nad Janu tam i zpět a vstup do Motýlího domu i slevu na městskou dopravu ve Varech. Jako fakt se ta region card vyplatí, pokud tam frčíte. Pod soutěžní video napište, co je pro vás symbolem Karlových Varů. Dejte repost a to úplně stačí. Pak jednoho z vás vylosujeme. Ve hře je tedy týdenní pobyt v hotelu Thermal a to s polopenzí, wellnessem, procedurami i lékařským vyšetřením. No prostě, já nevím, co ještě víc. To je taková nádhera. No nic, jdeme dál za muzikou. Na Hit Radio FM+. Jdeme teď totiž taky relaxovat. Já mám pro vás tak zamilovanou písničku, že to snad není ani možný. Boys on Words, další přibližováky jako blázen, který si dáváme v rámci našeho retro víkendu.

0: No hele, jak to umíme i rokově. Retro víkend to totiž nejsou jenom Digin a Eurodance. Jsou to i kytarovky a to klidně tady hleta od Gunů. Takže Guns N' Roses Yesterday na Hit Radio FM Plus v čase 15 hodin a 18 minut. A my se jdeme zase mrknout na to, co nám píšete, protože vás ten retro víkend očividně opravdu oslovuje a to si prostě nemůžeme nechat pro sebe, protože my z toho máme obrovskou radost. Píšete nám na WhatsApp 720 870 237. Mám tu zprávu od Rosti. Mám vás rád, to je nádherný úvod zprávy, Rosti, děkujeme moc. Takže mám vás rád, hlavně retro víkendy, ty jsou boží. Pokud mám zavzpomínat na své mládí, tak naše zábava byly hliněnky kuličky, kdy jsme hráli očko, cvrnkali a později přišly i skleněnky v závorce duhový. To bylo něco, bylo to boží. Rád taky vzpomínám na kostku Rubikovu a s tím jsme závodili, kdo ji dříve složí, byla to pecka. Moc vás zdravím a mějte se fanfárově, váš posluchač Rostík. Rostíku, to je ale vzpomínek na jednou čověče, Rubikovku, tak tu jsem složit neuměla, přiznávám, to ti závidím. Já to vždycky ošvindlovala, jo, že jsem ty barevné destičky vyloupla a pak jsem je nasadila zpátky. No a ty hliněnky samozřejmě taky jsme měli, jenomže pak jsme zjistili, že se s nima dá i malovat na chodník, takže místo kuliček jsme měli takový šištičky a pak už to samozřejmě ztratilo vůbec význam. Každopádně pište dál, tohle jsou nádherné vzpomínky. 720 870 237, náš WhatsApp, pište, namlouvejte a užívejte retro víkend, za chvilku třeba I'll Be There For You, samozřejmě přátelé. No a nechte se překvapit, ježišma, nebuďte s náma.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Každý správný muž má mít ostrý nůž. Skandinov. Jedinečný severský design, funkčnost a prémiová kvalita. Skandinov. Nože inspirované severem. Profi voda, s tou se nemusíte
4: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju!
6: Zase lítáš v oblacích.
7: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegri v akci, tak letíme spolu!
6: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
8: Tak honem, ať vám neuletí!
7: Právě teď je na Allegri let balónem v akci jen za 3380 korun.
6: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
7: Více o akci na firmanazážitky.cz.
9: Farma Park, u Toma! Farma Park, u Toma! To nic nepřekoná! To je úplný zvířátkový raj! Hřiště, zážitky se zvířátkama, zábava celý den!
7: Farma Park u Toma, letce u Plzně vyhrává!
9: Jo, hurá!
7: Farma Park u Toma, CZ.
10: U Toma, tam to všechno začíná!
11: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
12: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovánek.cz.
13: Hit Radio FM Plus.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Ladíte Retro Víkend, Hit Rádio FM+, máme přesně půl čtvrtý, dneska je pátek a to znamená, že podle mých výpočtů, včera byl čtvrtek, ano, dalo mi to velkou práci, no a končila se včera o hodinu dřív to, protože čtvrtky od 11 hodin tady má v moci Jirka Pelnář se svým live s Jirkou Pelnářem. Včera byl váženým hostem pan Kamal Farhan, hejtman Plzeňského kraje. Kdo jste ladil, víte, že povídání bylo moc příjemný, takový normální. A to je vždycky jako fajn slyšet, že i lidi na vrcholných pozicích tohle umí. Pan hejtman tam mluvil třeba o svém pejskovi, o tom, jestli seděl nebo jel na velbloudovi a samozřejmě i důležité informace ohledně Plzeňského kraje a plánů do budoucna, ty tam taky zazněly. No a kdo jste to neslyšel, anebo si to třeba chcete zopakovat, pustit ze záznamu, tak můžete třeba rovnou u nás na webu www.hitradiofm+.cz. Aktuálně i odkaz ještě v našich stories, no a nebo vezměte prostě útokem jakoukoliv vaši oblíbenou podcastovou platformu, všude tam live s Jirkou Plenářem najdete. A teď se jdeme spolu zase zpívat a budeme zpívat. Kdo jste poznal, tak víte, že si dáváme Susan Vega DNA, Tom's Dinner.

0: Tak přesně tohle tady v rámci našeho retro víkendu na Hit Radio FM Plus prostě muselo zaznít Mambo Number 5 a Lou Bega. Tak kdo se smějete, anebo se usmíváte, anebo tančíte? Retro víkend je přesně o tom, o těch vzpomínkách a o úsměvech na rtech. A vy mi to potvrzujete i na našem WhatsAppu 720 870 237. Marek mi píše, já uklízím auto, ladím vás a normálně jsem si přistihl, že se u toho uklízení usmívám jako blázen. Přesně jak říkáš, tyhle songy prostě dělají dobrou náladu, díky za to. Jo, Marku, my rádi, však se usmíváme všichni dohromady, to je důležitý. Míša mi taky ještě píše, když hrajete tyhle retro songy, tak úplně cítím vůni fixu, žvíkaček Pedro a vidím svůj starý penál. Fakt nevím proč, ale retro hudba umí otevřít úplně všechno. Míšo, je to přesně tak. Tak já bych vlastně teď ještě otevřela i téma odvěký, když si to nadhodila. Je to fix, anebo je to ta fixa, co? Pište mi na WhatsApp, jo? Ten fix nebo ta fixa, to mě zajímá. Já jsem teda jako za ten fix. 720 870 237.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
2: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
1: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
2: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
1: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
3: Under Armour makes you better.
4: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa,
5: Mirá,
6: Rybičky,
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů,
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa,
5: Harley,
6: Tomáš Klus,
5: Single X.
6: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
5: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
6: www.hrady.cz.
7: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
8: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu. Hit Rádio FM+.
9: Zlepši si nálepku.

0: Tak ale jestli vás tohle rozebralo tak jako mě a projela vám tahle písnička celým tělem, tak jako mě, tak vám přeju hodně síly, protože jestli jako něco umí úplně z těch retro songů rozebrat, tak je to přesně tahle dokonalost. Scarlett Independent Love Song, to je tak něco úžasného. 3 minuty do 16. hodiny, ladíte Hit Radio FM Plus a Retro Weekend. No a teď si dáme zprávy počasí a dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Aktuálně se jezdí bez nehod a to jsou dobrý zprávy. Tak jezděte takhle předpisově i nadále, ať pro vás nemáme v příští hodině špatný zprávy. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám pište nebo nám mlouvejte na náš WhatsApp 720 870 237.
1: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem Deníku.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Izomat stavebniny.
6: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
7: Best Beleza.
6: Nádherná zahradní dlažba.
7: Best Bellissima.
6: Dvě úžasné zahradní dlažby.
7: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
1: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
8: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Prezident Petr Pavel zváží kompetenční žalobu, pokud nebude součástí delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře. Prezident to řekl po pátečním setkání s premiérem, protože se na složení delegace opět nedohodli. O delegaci rozhodne kabinet v červnu. Nebe nad Českou republikou se v průběhu pátku vyjasní a o víkendu se vrátí vysoké teploty. Všechny 3 dny budou zároveň téměř bez srážek. Meteorologové varují před nebezpečím vzniku požárů na Moravě. Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji zahajuje novou lázeňskou sezónu. A to už tuto neděli od 10 hodin. Celý den bude ve znamení zábavného programu. K němu nám víc řekne mluvčí těchto lázní Lucie Špačková.
9: Lidé si vyzkouší historický knihtisk, projdou se mezi korzujícím panstvem v dobových kostýmech, a zatancují si Charleston a nahlédnou do tvorby lidí s mentálním postižením z opavské charity. Lázně zároveň připomenou své 4 přírodní léčivé zdroje, a to vodu, vzduch, rašelinu a plyn.
8: Součástí bude i jarmark, kde se budou mimo jiné prodávat i valašské frgály. No a fotbalisté Slávie mohou v sobotu obhájit ligový titul. Červeno-bílí přivítají ve druhém z 5 kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů.
10: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: A už nám leze i to sluníčko, však jsme si říkali, že s postupem dne by se měla začít oblačnost protrhávat, v noci bude dokonce jasno až polojasno, ale teploty nízký, pozor na to, kdo trávíte páteční noc venku, budeme měřit jenom od 3 do 7 stupňů Celsia a v údolích to může spadnout dokonce i jenom na 2 stupně Celsia. No a s tím jdou ruku v ruce i lokální mrazíky.
1: Retro víkend.
0: Bára Škrybová s vámi, Retro Víkend a navíc pátek, ještě volnej. Máte rádi pátek? A víte, kdo ho má ještě rád? Cure, neboli Cureři. A mají naprosto dokonalou písničku Friday, I'm in love. A ta nám tady nesmí chybět, co bych chtěla říct.

0: 18. To bylo taky uskupení, ty jo. Ale tak aspoň se dostali ABBA, nebo dostala ABBA do povědomí tehdy i mladší generace. Proč ne? Retro víkend na Hitrádiu FM Plus v plným proudu a nevypínáme, nezastavujeme. Jedeme prostě dál ve dne v noci nonstop. Zítra se vám ozvou moderátoři Hitrádia 90, Markéta Rachmanová, Ivo Alač a Michal Klein. No a tihle borci mají dokonce i svůj podcast Vypalovačka, kde rozebírají 90 a takovou tu retro dobu prostě. Ve čtvrtém díle se soustředí na Kurta Cobaina, krále grunge a obrovskou osobnost. Ochutnávka hír.
1: Už jako malej kluk byl svědkem docela dramatický situace, kdy jeho máma zjistila, že její manžel Donald nevěrný. Vytáhla na něj prej tenkrát právě bouchačku, kterou mu přiložila k hlavě a začala mu vyhrožovat, že ho zastřelí. A Kurt i se svojí ségrou na to vyděšeně koukali, jak máma v afektu pistoli nabíjí, ale nakonec vztekle vypochodovala ven a tu zbraň hodila do řeky, která nedaleko jejich baráku tekla. A pozor, jo, následujícího dne prej Kurt několika dětem zaplatil, aby tu bouchačku vylovili, pak ji odnesl do bazaru a za peníze, který za ně dostal, si koupil svůj první zesilovač.
0: Všechno zlý je pro něco dobrý, se mi chce říct, i když je to bizarní, ale víc se do toho asi radši pouštět nebudu. No a vy si podcast Vypalovačka puste, najdete ho na podcastových platformách. A pokračujeme dál v našem retro víkendu, který tady bude až do nedělní 18. hodiny. Tohle Eros, Ramazzotti, Piu byla kosa, asi jo. Mějte hezký den, díky, že jste s náma.

0: Every Time a Janet Jackson, tak to je přesně ta písnička, kdy se do těch vzpomínek utopíme a jsme v nich. Ladíte Hit Radio FM Plus, retro víkend v plném proudu. A jdeme zase na vaše zprávy, kterými dělají obrovskou radost. Píšete nám je na WhatsApp 720 870 237. Klára, retro víkend ve mně vyvolává strašnou chuť zavolat starým kamarádům, protože přesně s nima mám tyhle písničky spojený. Díky, že hrajete, jste skvělý rádio, Klára. Klárko, taky díky a udělej to. Fakt jo, na nic nečekej, však víš, jak je to, že jo? Protože nikdy nevíš, kolik má člověk času. A třeba je to teď ten první impuls, který bys neměla přehlídnout. Napiš, zavolej a třeba mi dej i vědět, jestli to ještě stihneš, jestli se ti ozvali zpátky, to mě strašně zajímá. Jako je fakt, že celou dobu, co tady s váma sedím u toho retro víkendu, tak já taky mám před očima svoje kamarádky. A já to teda, když já to využiju a vezmu to jmenovitě, když jsme v tom, jo. Takže já zdravím Terezu, alias Podži, Renču, Adélu, Zuzku, Míšu, byly to krásný časy, holky. Užívejte si retro víkend všichni i nadále, za chvíli třeba ještě tohle. Taky všichni známe, že ano, Desert Rose a Sting, no to je prostě vzpomínka jako blázen. Tak krásný volný víkend všem a buďte s náma.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
2: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
3: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
2: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
3: A spousta dalšího čtení.
4: Izomat stavebniny.
5: Květnová akce Fizomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží 5 lepicí stěrky zdarma.
4: Cemix fasáda. Trvalá paráda.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
6: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
7: Na výlet?
8: Ano.
7: Jak?
8: Autem.
7: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
8: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
7: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
8: Olympia Plzeň. CZ.
9: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
10: Music is like a heartbeat.
9: Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
11: There's no one like you, and there never will be.
10: I love you!
9: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
12: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
13: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
14: Je správný čas objednat dětem letní tábor. Středisko volného času Radovánek nabízí tábory příměstské i pobytové. Vybírejte hned na radovanek.cz.
15: Hit Radio FM Plus.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Nirvana, Come As You Are, 16.30, ladíte Hit Radio FM Plus a Retro Weekend. Kdo máte Kurta Cobaina rád, tak si pojďme připomenout, že existuje podcast Hit Radio 90, jmenuje se Vypalovačka a v posledním díle právě Kurta Cobaina rozebíraj. No a já mám tady teď pro vás v tom retru i něco novýho, ať nejsme zamotaní jenom v nostalgii. Přesně za týden, příští víkend, 16. a 17. května, se bude za OC Plzeň Plaza konat Elimon Fresh Festival. Letošní ročník slibuje zatím úplně největší program v historii celého festivalu, Fresh Festivalu. Kromě ochutnávek a tematických zón se totiž můžete těšit i na cooking show, na workshopy, i na úplně novou podívanou, a tedy na kuchařské souboje a dokonce i o bitvu o nejlepší burger. A poprvé si budete moct i vyzkoušet vaření přímo na místě. Fabíny škola vaření totiž nabídne možnost vařit bok po boku profesionálu. Dorazí třeba i Zdeněk Polrajch, ale taky i další známý jména jako Pavel Berky nebo Roman Staša. Chybět tam nebudou ani tematický zóny. Od grilů přes Ázii až po vínečko a pivíčko. I dětská zóna se tam na vás chystá. Prostě každý si tam přijde na to svoje. Bude to hezký víkend úplně pro celou rodinu, tak si tam zajděte. A všechno se dozvíte na www.freshfestival.cz. No a teď jdeme zpátky k tomu retro víkendu a mám tady mistryni všech mistryň mezi zpěvačkama. Celine Dion, The Power of

A tančíme Veliny Samba de Janeiro, krásná věc, další krásná věc v rámci našeho retro víkendu, který tady na vás jede a proudí a plive ty největší pecky až do nedělní 18. hodiny. Díky moc, že jste s námi. A zase otevírám náš WhatsApp 720 870 237, kam mi píšete vaše nadšení z toho retro víkendu. Tak, tak jak jste nadšení vy, tak jsme nadšení i my, takže klidně pište pořád, jo, nikdo se tomu nebrání. Ahoj Báro, kudy chodím, tudy vás mám v uších, jste boží normálně, ale když jedete retro víkend, tak je to ještě o kus lepší. Díky moc, Franta. Franto, taky díky moc, že nás ladíš, je to od tebe moc hezký. Laď dál, o tom ani potom, to je jasný. Za chvíli si užijete i vy, co jste spíš funkový nebo groovový. Tohle je veliká pecka. Juchu, na tom se asi shodneme. Jsou to Inexis, kdyby náhodou nikdo nevěděl, a song se jmenuje Suicide Blonde. No a jestli jste si třeba někdo říkal, jako retro víkend dobrý, ale chybí tady Coolio, tak vůbec nebojte vlka nic. Protože tahle pecka, která devadesátky vlastně úplně formovala na té rapové scéně, tady do té 17. hodiny opravdu zazní, tak laďte dál. Já jsem Bára Škrybová a dáme si tady spolu ještě hodinku, už se na to těším.

0: CZ.
1: Housebrand Café, per favore?
2: Sì, signora.
1: I v malém šálku lze dělat velké umění.
3: Housebrand Café. Prémiová italská káva. Housebrandkáva.cz.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Čau, Viktoriáni. V nadstavbové části Šance ligy se v sobotu utkáme doma se Slovanem Liberec. Partnerem utkání je společnost Viveka. Boje o evropské poháry pokračují. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. V sobotu od 16 hodin. Viktoria Liberec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
6: Ať stále vítězí Viktoria.
7: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v Deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem Deníku.
8: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na Hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Single X.
9: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
12: Hit Rádio FM+.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Texas, say what you want, řekni, co chceš. Já se vsadím, že vy byste chtěli další várku retro hitů. Nebojte nic, za chviličku se k ním dostaneme, ladíte Hit Radio FM+, ale nejdřív se dáme zprávy, počasí a teď dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech a vy jste poslušný. Já jsem před hodinou říkala, že nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu, ani komplikaci a ať si to udržíte co nejdéle, no a je to tak. Stav neměný i teď, stále jezdíte vzorně, tak šťastnou cestu i nadále a nezapomeňte, že vaše dopravní info nám pište na náš WhatsApp 720 870 237. Jenom hity. Hit
1: Radio. Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžeme rozsvítit?
4: Je to tajný.
3: Takže,
4: pohraj jste.
3: Heneš, long story short, tady.
4: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora,
4: Jamaja, taky.
3: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám,
3: krájím.
4: Šlehám,
3: sedím,
4: strouhám,
3: flambuju.
5: Hasím.
4: Slejvám,
3: utírám,
4: solím,
3: pepřím,
5: servíruju.
4: To bude legendární hostina.
3: Elimon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
2: On air, online i v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
6: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na dnešní jednání na Pražském hradě dorazila ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou. Není jeho podřízeným, řekl Babiš. Staré telefony mohou být nečekaným rizikem v domácnosti, pokračuje mluvčí Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost Jakub Nesčivera.
7: Často obsahují citlivá osobní nebo pracovní data. Z pohledu kybernetické bezpečnosti však začínají být problémem až ve chvíli, kdy se znovu dostanou do oběhu, tedy když jsou prodány, darovány nebo skončí v nepovolaných rukou a někdo je zapne.
6: Zařízení v sobě mohou mít uložené přístupové údaje, e-maily, fotografie nebo kontakty. Předák sudeckých Němců Bernd Posselt podcenil reakci, jakou pořádání sudetoněmeckého sjezdu v Brně v Česku vyvolá. Při návštěvě Berlína to dnes řekl ministr zahraničí Petr Macinka. Podle něj si Posselt rovněž nenašel v iniciativě meeting Brno správného partnera. No a skokanky na lyžích se v nové sezóně premiérově dočkají vlastního plnohodnotného turné čtyř můstků. Vznik ženské minisérie, která se uskuteční souběžně se zavedenou prestižní soutěží mužů, potvrdila pojednání ve slovinské Portoroži skokanská komise Mezinárodní lyžařské federace.
8: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
0: V noci jasno až polojasno, s teplotami od 2 stupňů do 7. Zítra bude pokračovat tohle jasno až polojasno a bude trochu tepleji než dnes v maximech 22 stupňů Celsia na horách 18.
2: Retro víkend.
9: Retro víkend.
0: Bára Škrybová zdraví, před námi poslední společná hodina a mně se nechce. Já bych tady s vámi byla klidně přes noc. Dneska velká paráda, díky moc za to. Na úvod 17. Bryan Adams a Mel C.

0: Ace of Base, Hit Radio FM Plus s vámi, retro víkend v plném proudu, co já bych vám ještě přidala, já vím, já vás někam pozvu. Kam vyrazit? My vás tady často zveme do Farmaparku u Toma a to moc rádi, protože z vlastní zkušenosti víme, že se opravdu vyplatí tam vyrazit. Farmapark u Toma v Letcích u Plzně, kromě toho, že nabízí spoustu vyžití a poznání ohledně zvířat, kdy si na ně můžete sáhnout, nakrmit je a taky si třeba pojezdit na poníkovi, tak pro vás neustále vymýšlí i nějaký program a ten květen mají opravdu nabitej. Každý víkend, každou sobotu tam něco najdete. Třeba hned tuhle sobotu, jo, na Den matek, tak mají pro každou maminku u vstupu kupon na kafe a na sladkost, protože si to maminky zaslouží, že jo, to je jako bez diskuze a bez výjimky. Sobota na to 16. května se tam objeví culinka a tady je důležitý říct, že se platí normální běžný vstupný a culinka je tam jenom jako takový bonus, který si užijete, tak si to nenechte ujít. Sobota 23. května, tak tam proběhne historický den, tudíž lukostřelba, keramika, zkoušení zbrojí, historická kuchyně a ochutnávka. No a 31. května, to je poslední sobota v měsíci, tak je tam dětský den. Takže paráda veliká, koukněte se na stránky www.farmaparkutoma.cz a běžte si tam aspoň minimálně jednu z těch sobot určitě užít. Každej si tam něco najdete.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm.cz.

0: absolutní nádhera. David Koller, Chci zas v tobě spát. Ladíte Hit Radio FM Plus, je 19 minut po 17. hodině. Víkend, retro víkend je v plném proudu a vy mi píšete na WhatsApp 720 870 237 zprávy o tom, co ve vás náš retro víkend vyvolává. Pamatujete si v minulý hodině, jak mi psala Klárka o tom, že vzpomíná na svý starý známý a že má tendence se jim ozvat? Já si mi říkala, Klárko, udělej to, protože nikdy nevíš, kolik má člověk času. A představte si, já mám tady odpověď. Ahoj, tak já jsem napsala, je to neuvěřitelný, ale my si jdeme zítra večer sednout na víno. Udělala jsem rovnou společný chat. Opravdu se tam všechny kámošky tehdejší ozvaly. Vůbec tomu nerozumím, jako zázrakem měli všechny kámošky čas a fakt si jdeme sednout. Nevěděli jsme se asi 15 let, tak jsem na to zvědavá. Kláro, já normálně nemůžu. Jestli tohle umí opravdu náš retro víkend, tak vlastně jako už nepotřebujeme ani nic víc, protože co víc můžeme chtít, to je prostě kouzelný. Nejenže vyvolává vzpomínky ten retro víkend, ale vyvolává i starý přátelství. Já z toho normálně nebudu dneska spát. Díky moc za tuhle zprávu, díky moc za to, že se to stalo. Holky, jestli posloucháte i vy, kterým se Klára ozvala, jako fakt si to užijte a to boží. Za chvilku Madonna a taky Rolling Stones, tak buďte s námi dál. Užívejte retro víkend.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Zahájení lázeňské sezóny v Mariánských Lázních už 8. až 10. května. 3 stage a hudební hvězdy jako Leoš Mareš, Smeg One, Robin Zoot i Tros Diskotékos. Čeká vás program pro děti, klauni a zábava pro celou rodinu. Mariánské Lázně 8. až 10. května. Tam prostě musíte být.
3: Potřebujete někdy vypnout, někdy se zasmát a někdy si prostě udělat radost?
4: Ty si děláš srandu, tohle si na sebe nevezmeš.
5: Drž mi kabelku.
4: OK, to jsem nečekala.
3: Olympia Plzeň, místo, kde se s ani náhodou stává, to je prostě ono. Dopřejte si terapii módou. Vaše centrum Olympia Plzeň.
6: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích?
8: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
9: Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
7: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
10: firma na zážitky
8: CZ.
11: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
12: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz.
13: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
14: Hitradio FM Plus.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Tak to taky máte rád Rolling Stones jako já, ruku nahoru, já vás nevidím, ale věřím, že je vás hodně. Rolling Stones, Love is Strong, v rámci retro víkendu na Hit Radio FM+, ježiš, my to tady ale umíme. Ať jsou tady ty diskotékovky, ať jsou tady kytarovky, tak jsou tady i takovýhle parádní světový rokovky. Jdeme dál. Ode dneška probíhá v Mariánských Lázních velká sláva. Dnešek, zítřek a neděle se tam zahajuje lázeňská sezóna. Je to krásná tradiční akce, která nabízí jako každý rok. Svěcení pramenu, to je jasný. Historický průvod, to je taky jasný. Jarmark je tam. No a celkově bohatý kulturní program, včetně i koncertů. Například třeba Tros Diskotékos nebo Leoš Mareš je taky na programu. No a když jsme teda u těch moderátorů velkých men, tak je na programu i Katka Skutková, protože zítra tam naše Hit Radio FM+ vysílá živě. Nalaďte si Katku a nebo se zastavte, protože dojít si tam na zahájení lázeňské sezony se opravdu vyplatí. Program probíhá na hlavní kolonádě, v lázeňském centru i ve společenském domě Kasino. Jinak teda kompletní program zahájení lázeňské sezony v Mariánských Lázních najdete na www.mariánskelázně.cz. Tak a teď. Já jsem si v retro víkendu vysnila písničku a opravdu je tady a mám tu čest uvést Right Side Fred. Don't

0: Michael Jackson, Will You Be There, to je samozřejmě písnička z filmu Zachraňte Willyho. To je taková krása, že jo? Já vlastně ani nevím, jestli opakuju tady nějaký jiný slova, než to je taková krása, protože ten retro víkend je taková krása. Buďte s námi, užívejte si tu krásu non-stop až do neděle do 18. A já se s váma jdu rozloučit, dali jsme si tady spolu 5 hodin a byli teda úplně parádní. Jasně, je to taková krása. Díky, že jsme spolu byli. Za chvilku třeba R.E.M. nebo Army of Lovers, nebo Bon Jovi, Elton John, prostě obrovský pecky pořád dokola. Mějte se krásně, krásný víkend, těším se na vás zase v pondělí. Čau, Bára Škrybu odchází. Hit Radio. Jenom hity. Hit Radio.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Na výlet?
3: Ano.
2: Jak?
3: Autem.
2: Kde ho vezmeme? Jaké, kde, za kolik, jak to zaplatíme?
3: Jde vám ze všech těch otázek hlava kolem? Nevadí, odpovědi vám přinese Plzeňský autosalon. Největší výstava nových aut a příslušenství v kraji.
2: Od 15. do 17. května v centru Olympia Plzeň.
3: Olympia Plzeň.
4: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis Standard na 5 let nebo do 60 tisíc kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku už zítra v deníku. Z učňů jsou skoro mistři. Jak se ze Švýcarska stala hokejová velmoc? Kompletní program turnaje, zajímavosti o dějišti, jak sehnat vstupenky a kdy hrají Češi. Jen zítra ve vašem deníku.
6: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
7: Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Leharo Beer Garden v Plzni vás zve na léto, jak má být. Koncerty, sportovní přenosy, skvělé pivo a pohodová plážová atmosféra. Najdete nás u zastávky tramvaje pod Záhorskem a užijte si s námi Leharo.
2: Zakázkové truhlářství Jan Marx. Kvalita, tradice a profesionální přístup u www.trumarx.cz.
3: Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice ocel.
6: Pozor! Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy a David Račák. Zástupci opozice uvedli, že by vláda neměla blokovat účast prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO v Ankaře. Podle nich by Pavel měl Česko reprezentovat. Vláda dlouhodobě odmítá v české delegaci Pavla. Ten však nadále zamýšlí se summitu zúčastnit. Táborská zoo se může pochlubit novým přírůstkem. V sobotu se návštěvníkům představí velbloudice Amara. To potvrzuje i ředitel zahrady Evžen Korec.
10: Získat samici velblouda z evropských chovů vůbec není jednoduché. Pracovali jsme na tom zhruba 3/4 roku. Návštěvníci s ní mohou seznámit tuto sobotu, kdy bude speciální komentované krmení u velbloudů a kde řekneme všechny podrobnosti, včetně dovozu tohoto vzácného zvířete.
9: Přesný rozpis všech sobotních komentovaných krmení najdou zájemci na webu zootabor.eu. Britští lejbristé podle průběžných výsledků utrpěli těžké ztráty ve čtvrtečních volbách do místních zastupitelstev. Volby mnozí označují za referendum o dvouletém působení premiéra Starmera. Neúspěch může vyvinout silný tlak na jeho odstoupení. No a fotbalisté Slávie mohou v sobotu obhájit ligový titul. Červenobílí přivítají v druhém z pěti kol nadstavby v závěrečném pražském derby sezóny Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na už nedostižných 11 bodů. Ve stínu derby se odehraje dalších 7 duelů.
11: Hezký den vám přeje Autoprodej Šrámek, autorizovaný prodejce vozů Nissan, Omoda a Jayku a servis i pro Hyundai. Autoprodej Šrámek, Nepomucká, Plzeň.
12: Retro víkend.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Haló, jsme tu všichni.
5: Já nic nevidím.
4: Nemůžeme rozsvítit?
5: Je to tajný.
4: Takže, pohrají jste?
5: Heneš, long story short, tady.
6: Brňák, Dian, jsem tu.
7: Hora, Jamaja, taky.
4: Dobrý.
5: Jdeme.
4: Jedu.
5: Hořák, zapínám, krájím.
6: Šlehám, sedím.
5: Strouhám,
4: flambuju. Hasím.
5: Slejvám. Utírám. Solím. Pepřím.
4: Servíruju.
5: To bude legendární hostina.
6: Lemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
12: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
13: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
14: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
15: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
14: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
15: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
14: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.
16: Hit Radio.

0: Retro víkend na Hit Radio FM+.
1: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
2: Under Armour makes you better.
3: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Olympia Plzeň nebo na underarmour.cz.
4: Hi, it's me, Rita Ora.
5: I'm Macklemore.
4: I'm Dua Lipa.
0: Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin.

0: víkend na Hit Rádiu.
1: Na Hit Rádiu FM+.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Užijte si čistou radost z jízdy bez nákladů za servis. Ve Zbrusu novém showroomu Lexus Plzeň na Gerské na vás čeká jedinečný zážitek, kde se o vás postaráme my. Pořiďte si svůj vysněný vůz Lexus a jako jeden z prvních 100 zákazníků získáte 3 garanční servisy zcela zdarma. Navštivte nás ještě dnes a nenechte si ujet tuto výjimečnou nabídku. Těšíme se na vás. Lexus Plzeň. www.lexus-plzeň.cz

0: Hausbrand Café, per favore?
1: Sì, signora.
0: I v malém šálku lze dělat velké umění.
2: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Byt 1 KK v Karlových Varech Rybářích za 1 695 000 korun, rodinný dům v Bavorině u Berouna za 9 499 000, pozemek k bydlení v Borovanech na Českobudějovicku za 4 390 000, další pozemek v Borovanech za 3 030 000 a ještě jeden pozemek k bydlení v Borovanech za 2 760 000 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Hit Radio. It makes me feel alive.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Haló, jsme tu všichni.
4: Já nic nevidím.
3: Nemůžem rozsvítit? Je to tajný.
4: Takže,
3: pohraj jste.
4: Heneš, long story short, tady.
5: Brňák, Dian, jsem tu.
3: Hora, Yamaya, taky.
6: Dobrý.
4: Jdeme.
3: Jedu.
4: Hořák, zapínám,
3: krájím,
4: šlehám,
3: sedím,
4: strouhám,
3: flambuju,
6: hasím,
4: slejvám, utírám, solím, pepřím,
6: servíruju.
4: To bude legendární hostina.
7: Lemon Fresh Festival v Plzni 16. až 17. května.
2: Hit Radio.

Čau, Viktoriáni. V nadstavbové části Šance ligy se v sobotu utkáme doma se Slovanem Liberec. Partnerem utkání je společnost Viveka. Boje o evropské poháry pokračují. Buď u toho a bojuj s námi za královnu Viktorii. V sobotu od 16 hodin. Viktoria Liberec. Na utkání vás zve generální partner Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.

0: pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

Další hodina těch největších hitů z 90. startuje za 20 vteřin. 15.

0: Káva a k tomu odhad nemovitosti zdarma.
1: Osobní konzultace bez formulářů a závazků.
0: Probereme cenu vaší nemovitosti, investice, pronájmy nebo koupy bytu či domu.
1: Remax Intercora. Odhad nemovitosti jinak. Osobní, lidský a srozumitelný.
0: Přijďte rovnou nebo se zaregistrujte na kavaaodhad.cz.

0: Tropi.cz.
1: Pozor, mimochádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Comfort@group.cz.
4: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: Plus.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: CZ. Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žehek, krov, potkaní hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Ratatadadadadadada, trička, ratatadadadadada, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč, s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
2: Hit Radio FM+. Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.